a pořád dokola. Jak historie velí, zjíždíme z kouzavku, dějím po prdele a stále vpřed budovat a ničit. Zarušit každý vlastní názor, co chce klíčit,

0: základů, dlažeb a kameniva.
1: Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti.
0: Tipovat můžete

Asia. Radio Ich. Radio Ich.

www.mikulovec.cz. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: pod Břeclavským zámkem v rámci slavností Břeclav. A pevně věřím, že jste si to užili i vy, když třeba od rádia získali lupeny gratis. No a po půl šesté v ranní jízdě DJ Bobo. Je pondělí 8. června, meteorologové slibují malou oblačnost a letní teploty, tak už za chviličku nabídneme aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj.
1: To jsou

0: Pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Minutka bude 17:30, hezké pondělní ráno, Moravo. Pojďme mrknout na to, jak dnes bude. Převládat bude podle meteorologů skoro jasná až polojasná obloha. Večer začne postupně od západu přibývat další oblačnost. Zpočátku většinou průsvitná. Teploty letní až 28 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji o stupínek méně, tedy maximálně 27. No a po ránu sympatické teploty. Klobouky u Brna 12, Hodonín, Mutinice, Šlapanice po 13 stupních Celsia. Tak jak jsme říkali, v průběhu dne v úvodu nového pracovního týdne meteorologové slibují malou oblačnost a letní teploty.
4: Rádio Jih. Doprava.
5: Bude tady horko a bohužel horko je i na cestě, na té mezi Kyjovem a Vlkošem. Právě na výjezdu z Kyjova směrem na Vlkoš zasahují aktuálně hasiči u požáru osobního auta. Počítejte se zdržením a hlavně projíždíte opatrně. A silnice 3842 na příjezdu do Brna od Ostrovačic je neprůjezdná kvůli dopravní nehodě osobního auta, které se převrátilo na střechu. Opatrně si hem šťastnou pondělní cestu, ať už míříte kamkoliv.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
5: 5 hodina 30 minut, tady je Somber, Back to Friends, no a za pár minut se vydáme do kalendáře, podíváme se, kdo má dneska svátek. Mimochodem můžeme prozradit, že je tam Medard a jak zaznělo předpovědi počasí, dneska by se dešťové kapky objevit neměly, takže ta Medardova kápě, kdy 40 dní kape, asi neklapne.

0: Hezké pondělní ráno, Morava, 5 hodin a 40 minut, už jsme to nakousli v dnešní ranní jízdě. V pondělí 8.6. a v úvodu nového pracovního týdne má po celý dnešní den svátek Medard. A jméno Medard se u nás užívá opravdu jen zřídka, možná je na češtinu příliš tvrdé. Muž jménem Medard může být dle významu svého jména udatným silákem, častěji však bývá spojován s počasím a deštěm. Jasně, všichni známe tu pronostiku Medardova kápě 40 dní kapé, znamená, že pokud na svatého Medarda prší nebo by mělo být deštivé a chladnější počasí, by nás mělo provázet následujících 6 týdnů. Ale jak už zaznělo v předpovědi počasí, alespoň tedy té dnešní, tak nic takového se neočekává. Meteorologové nabízejí malou oblačnost a letní teploty. Tak Medardům všechno nejlepší k tomu dnešnímu svátku. Gratulace míří na Uhersko, Hradišťko, Zlínsko či Židlochovicko, tady bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Brněnsko hlásí 4 chlapíky s tímto jménem. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dnes slaví Lex a Dino, Hafarom a kočičkám všechno nej. No a pojďme mrknout do historie. Věděli jste, že právě 8. června roku 1907 se v Brně otevřelo první stále kino, nejen ve městě, ale vlastně v celých českých zemích. Na náměstí Svobody tehdy zahájil provoz kinematograf The Empire Bio Company a pro mnoho lidí to bylo vůbec první setkání s promítáním filmu pod pevnou střechou. Zatímco dnes si, řekněme, film pustíme během pár vteřin, ať už na mobilu nebo v televizi, před 119 lety představovalo kino technickou novinku a velkou společenskou událost. Medardům ještě jednou blahopřejeme a posíláme hudební dárek. V 5 hodin 42 minutky jsou tady Miraj a jejich pohodička Jahodička.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hezké pondělní ráno, Moravo, dnes datem 8. června. Ranní jízdě rádej vzpomínka na DJ Boba. 11 minut před 6. hodinou už připraven taky Sam Felt a Hello Black, ale ještě předtím skřeťák ranní vtípek, tak krásné ráno.
1: No hezké pondělní ráno, Moravo. To manželka se ptá Karla, prosím tě, chutnala ti ta večeře? A Karel říká, nezlob se, ale takový hnus jsem snad ještě nikdy nejedl. A manželka, to mi neříkej, ty blbče, vždyť jsi ještě přidával. No jo, já jsem tomu totiž na poprvé nemohl uvěřit.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: zraní z Dirády po 6. hodině, třeba Savage Garden. Když jsme u té muziky, tak po 6. i Bruno Mars. A přidají se i Poetika, jejich Kousek blízko. A blízko jsou taky první dnešní jihomoravské zprávy za ten 8. června, ve kterých se dozvíte, že policie odložila případ žákyně z Hodonína, která měla plánovat vraždu. Navrch přidáme něco veselejšího, třeba předpověď počasí. Meteorologové dnes slibují malou oblačnost a letní teploty.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Hezké slunné pondělní ráno, Moravo, minutka a bude 6.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Policie odložila případ žákyně z Hodonína, která měla plánovat vraždu a řidička autobusu v Otrokovicích srazila dva chodce, jeden zemřel. Policie uzavřela vyšetřování případu žákyně základní školy Vančurova v Hodoníně, která měla podle kriminalistů plánovat útok na spolužáky a zaměstnance školy. Dívce bylo loni v únoru v době skutku méně než 15 let a proto proti ní nebylo možné zahájit trestní stíhání. Své úmysly si zapisovala do deníku. Na sociálních sítích si měla hledat, jak čin zrealizovat. Případ policie odložila pro nepřípustnost trestního stíhání. Vyšetřování se týkalo podezření z přípravy vraždy, přičemž kriminalisté si vyžádali i znalecké posudky. O dalším postupu nyní rozhodne soud pro mládež, který může uložit některé z výchovných opatření. Tragická dopravní nehoda uzavřela v sobotu večer centrum Otrokovic. Řidička linkového autobusu na přechodu pro chodce srazila dva lidi. Jeden z nich na místě bohužel zemřel, druhý skončil se zraněním v nemocnici. Mezi cestujícími v autobuse se nikdo nezranil a testy u řidičky neprokázaly alkohol ani drogy. Na místě zasahovali hasiči, záchranáři i policisté, kteří okolnosti nehody vyšetřují. Třída osvobození byla po nehodě několik hodin obousměrně uzavřena a doprava byla vedena po objízdných trasách.
14: Počasí.
13: Meteorologové v tom fúvoru nového pracovního týdne mají naprosto jasno, protože bude jasno až polojasno. Teploty do 28 stupňů Celsia v Jihomoravském, stupínek méně naměříme ve Zlínském kraji, teda tam maximálně 27 stupňů Celsia. No a po ránu taky sympatické teploty. Uherské Hradiště, Tvarožná, Lhota, Vátice, Buchlovice 12 stupňů Celsia. Úplně ideální počasí, ideální teploty na to, abychom si pěkně vyvětrali a připravili se na letní teploty v úvodu nového pracovního týdne. Za chvilečku další hity pro dobrou náladu, ještě předtím ale zamíříme na cesty.
16: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
14: Rádio Jih. Doprava.
13: Zdravíme za volanty na Brněnsku v Modřicích. V Brněnské ulici u křižovatky s Benešovou stojí odstavený autobus. Projíždějte opatrně. Připomínáme na výjezdu z Kyjova. Na Vlkoš zasahovali hasiči u požáru osobního auta. Počítejte stále s možným zdržením. A silnice 3842 na příjezdu do Brna od Ostrovačic je neprůjezdná kvůli dopravní nehodě osobního auta, které se převrátilo na střechu. Tak opatrně, si hem šťastnou pondělní cestu.
14: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Radio Jih. Rádio Jižní Moravy.
13: A tady už jsou slibovaní Savage Garden, za chvíličko taky Bruno Mars a pak prozradíme, že v Uherském Brodě vznikne nové centrum průmyslové robotiky za více než 2 a 4.

0: 9 minut po 6. hodině, Bruno Mars, za chviličku DJ David Guetta anebo Katy Perry. Krásné pondělní ráno, Moravo. Doufám, že jste do zbrusu nového pracovního týdne vstoupili tou správnou, tedy pravou nohou. Tak vám přejeme, ať se vám daří. A teď už míříme do toho Uherského Brodu, jak jsme slíbili, kde vznikne nové centrum průmyslové robotiky za více než 42 milionů korun. Studenti tam budou pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy, od robotů přes umělou inteligenci až po virtuální realitu. Nové centrum vybuduje střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod ve spolupráci se Zlínským krajem. Součástí budou robotická pracoviště, autonomní roboti i speciální výukové programy pro studenty a učitele. Cílem projektu je propojit školy s firmami a připravit mladé lidi na profese budoucnosti. Centrum navíc nebude sloužit jen studentům, využívat ho budou moci také základní školy, firmy nebo veřejnost při různých ukázkách a akcích. Tak palec horu a zdravíme tímto do Uherského Brodu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hezké pondělní ráno, Moravo, 6 hodin a 16 minut, pokud snídáte, dobré chuti, přejeme. Za chvilečku poetika, blízko a velmi blízko je dnešní ranní téma. A dneska budeme stanovat. Vůně lesa, ranní rosa a zvuk rozepínání stanu. Patří stanování k vašemu létu? Pokud ano, kde jste byli naposledy někde pod stanem? Jezdíte nebo jezdili jste spát pod stan? Kde jste si to užili? Dejte vidět přes Facebook rádích, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Kde jste zažili svou nejlepší výpravu? Dejte nám vědět. Děkujeme.
1: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jižní Moravy.

0: Kdo si přál fůvr nového pracovního týdne? Letní teploty, ten se dočká v pondělí 8. června. Meteorologové slibují až 28 stupňů Celsia. My tak dodáme další osvěžující hity pro dobrou náladu. Už za chvilečku v ranní jízdě na Turner. Lady Gaga doučí. A nebo na mandolínu hrající Adam Jurica. Ale taky v úvodu nového pracovního týdne prozradíme, co nového. Připraveny jsou krátké jihomoravské zprávy. Dobré ráno, Moravo.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o dárkové poukazy na dětská cvičení, plavání a pohybové konzultace od rodinného centra Starfit Hodonín a Velké Pavlovice. Rozhýbejte své děti s láskou. Více na star-fit.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte program pro děti na léto?
5: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
4: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
6: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
7: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: Půl sedmé, dobré pondělní ráno, Moravo.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
14: Moravští vinaři získali 4 ze 7 titulů šampiona na mezinárodní soutěži ryzlinků vlašských Grow du Mont, kterou letos poprvé hostil Mikulov. V silné konkurenci 356 vín z 8 evropských zemí uspěli vinaři z Mikulova a Dolních Dunajovic. Tituly šampionů získala vinařství McQueen, Number 44, Volařík a vinař Martin Šebesta. Zlínský kraj poskytne policii 1 800 000 korun na přestavbu a vybavení speciálního služebního vozu. Dopravní policisté ho budou využívat hlavně k odhalování přetížených kamionů a nebezpečného chování řidičů na silnicích.
1: Rádio Jih, počasí.
14: Aktuálně v Kyjově 12 stupňů, 13 hlásí Němčičky, Rajhrad a také Louka.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Na Břeclavsku v Boleradicích u divadla je silnice uzavřená, bude až do 15.7. a připomínáme, na Brněnsku v Modřicích v Brněnské ulici na křižovatce s Benešovou stojí stále odstavený autobus, tak projíždějte opatrně. Šťastnou pondělní cestu.
7: Autobazary Top Centrum Car nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

0: 6.39, přesný čas, pondělí 8.6. Lady Gaga loučí za námi, před námi Adam Ďurica a taky George Ezra a před námi druhé kolo přijímacích zkoušek. Už je to tak, na středních školách dnes začínají druhá kola přijímacích zkoušek, potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek, z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. V druhém kole už jednotou přijímací zkoušku nedělají, počítá se jim výsledek z toho prvního. Tak jedno školní téma v úvodu nového pracovního týdne, za chviličku další téma ohledně stanování.
1: Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. Rohatec bude v červnu patřit mladému fotbalu. Pedro Cup Rohatec nabídne napínavé zápasy mládežnických týmů i program pro fanoušky. V sobotu 13. června se představí kategorie U9 v rámci Trecha Cupu. V neděli 14. naváže U11 M-Stav Cup a o víkendu 20. a 21. června vyvrcholí turnaj U13 Pluska Cup. Ve všech hracích dnech dorazí i influencer Martin Hrabina. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cimbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři. Největší open-air akce na Kyjovsku Euphoria Party se koná v pátek 19. června v Kyjově. Začátek je v 8 večer v areálu bývalé mlékárny. Čeká vás obrovská stage, špičkový zvuk, světelná show, skvělý bar a 5 DJů. Za mixem to rozbalí DJ Andrew Melk, PM DJs a DJ z Giblo. Přijďte zažít noc, na kterou budete dlouho vzpomínat. Ochotníci ze Šardic vás srdečně zvou na divadelní komedii Uděláte mě to znova? Představení se uskuteční v pátek 12. června o 8:30 večer ve venkovním areálu za starou školou v Šardicích. Čeká vás večer plný humoru, narážek a skvělé zábavy. Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru pod širým nebem. Vstupné je dobrovolné, občerstvení bude zajištěno.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pondělí 8. června, přejeme krásné ráno i 2 minutky po 6:45, za námi George Ezra, před námi Nickelback anebo Kygo a taky ranní téma, tím pádem i vaše komenty, vůně lesa, hraní rosa a zvuk rozepínání stanu. Pro někoho ta pravá letní pohoda. Patří stanování k vašim prázdninám a kde jste zažili svůj nejlepší pobyt pod stanem a na jaké místo dodnes vzpomínáte. O tom je dnešní ranní jízda, jestli pak ještě jezdíte v letě třeba pod stana. Kam nejraději?
1: Napsal Luděk, krásné dobré ráno přeji, no já byl s dětmi teď o víkendu v Břeclavi a bylo to fajn. Ještě bych chtěl jet na Vysočina Fest, ale tentokrát je bez dětí.
0: No vidíte, i na festivalu se stanuje o 106, co Janula. Před XXX lety klidněj počirák jen kousek igelitu do batohu a jelo se. Dobré ráno, Jižanci, a krásný pohodový celý týden. Janí, vám přejeme a děkujeme.
1: Lenka píše, každý rok nasras lhot a lehot.
0: Tož jezdí se pořád.
1: Krásná mezinárodní akce.
0: Jezdíte v létě pod stan, kam nejraději. Napište nám to na Facebook rádiích, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606-703-889. V úvodu nového pracovního týdne tady máme takové prázdninové ranní téma. Mimochodem, co ty a stany? Ty si radši vezmeš hotelíček,
1: že? Já jsem stanoval před barákem, jakože jsme to s kamoši, jako dneska, s kamošama jsme tam měli stán a spávalo super. Se v létě, třeba klidně 3-4 týdny v kuse a tak dále. To mělo jako velké kouzlo si trochu.
0: Ale vidět. Když už jedeš na dovolenku, tak dáváš přednost
1: no,
0: takovém
1: jako
0: pohodlíčku,
1: tam už bych po stan asi nejel, no.
0: Že máš malý stán a na nohy ti táhne,
1: právě.
0: Že?
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou. A

0: Mine nabídne DJ Team Kamarád. Jihomoravští vinaři ovládli soutěž Rizlinků Vlašských v Mikulově. Je to budou další pondělní Jihomoravské zprávy rády. Zatem 8. června navrch přidáme aktuální předpověď počasí, slibující malou oblačnost a letní teploty.
1: Vyhrajte s rádiem Jih a Studetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Studetra ve Vrádišti. Typovat může

0: Kovomatky Jov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
1: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
2: Nepoznávám své známé v dálce.
1: Vidím to na žejdla.
3: Při čtení se mi mlží písmena.
1: Vidím to na žejdla.
4: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
1: Vidím to na žejdla.
5: Při řízení mám neostrý pohled.
1: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: akce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin. Skonto nábytek. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
0: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
2: Hezké pondělní ráno, Moravu je 7.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Jihomoravští vinaři ovládli soutěž Rizlinku Vlašských v Mikulově a policie ve Zlínském kraji získá speciální vůz pro kontroly kamionů. Moravští vinaři získali 4 ze 7 titulů šampiona na mezinárodní soutěži Rizlinku Vlašských Groudu Mond, kterou letos poprvé hostil Mikulov. V silné konkurenci 356 vín z 8 evropských zemí uspěli vinaři z Mikulova a Dolních Dunajovic. Tituly šampionů získala vinařství McQueen, Number 44, Volaříka, vinař Martin Šebesta. Další 3 prvenství putovala do Maďarska a Srbska. Na soutěži bylo uděleno také 20 platinových medailí, z nich 14 získala moravská vinařství. Zlínský kraj poskytne policii 1 800 000 korun na přestavbu a vybavení speciálního služebního vozu. Dopravní policisté ho budou využívat hlavně k odhalování přetížených kamionů a nebezpečného chování řidičů na silnicích. Upravený vůz Volkswagen Crafter bude vybaven kamerovým systémem, spojovací technikou, přenosnými radary i světelnou rampou. Součástí auta bude také mobilní kancelář pro řešení zjištěných přestupků přímo na místě. Podle vedení kraje má nové vybavení pomoci zvýšit bezpečnost provozu a chránit silnice před poškozováním přetíženými nákladními vozy.
3: Počasí.
2: Jasno až polojasno a teploty až 28 stupňů Celsia v Jihomoravském, až letních 27 stupňů ve Zlínském kraji. 7:02, po 15 stupních schodně v Břeclavi, Bzenci, Dolních Věstonicích i Bučovicích.
0: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
3: Rádio Jih. Doprava.
2: Hezké pondělní ráno, na cesty opatrně na dálnici D1 na 187. kilometru směrem od Brna na Jihlavu u sjezdu na čerpací stanici došlo k požáru vozidla. Na místě zasahují hasiči, kolona má teď zhruba 2 kilometry, tak nezapomeňte na záchranářskou uličku. Šťastnou pondělní cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
3: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
2: Je pondělí 8.6., svátek má Medard, tak se podíváme na jméno blíže, podíváme se i Lehoulince do historie už za chviličku. No a samozřejmě, že mezi 7 a 8 nás čekají hity pro

0: Před námi pondělí s letními teplotami, před námi taky Valda Gang a Systemy Stejska. Ten song pošleme Medardům k dnešnímu svátku. Jméno Medard se u nás užívá jen zřídka. Možná, že je na češtinu příliš tvrdé. Muž jménem Medard může být dle významu svého jména udatným silákem. Častěji však bývá spojován s počasím a deštěm. A tak v pondělí 8. června zaspomínáme taky na pranostiku Medardova kápě 40 dní kapé. Znamená to, že pokud na svatého Medarda prší, mělo by deštivé a chladnější počasí provázet následujících 6 týdnů, ale jak zaznělo v dnešní předpovědi počasí, vesměs jasno až polojasno a teploty letní, tak Medardova kápi 40 dní kapé, asi tentokrát ta pranostika zůstane u ledu. Rozhodně Medardu malé, gratulujeme k tomu dnešnímu svátku. Jak jsme říkali, jméno Medard se u nás užívá jen zřídka, tak třeba na Kyjovsku, Uhersko-Radišsku, Zlínsku a nebo Židlochovicku bychom Medardy spočítali na prstech jedné ruky. Gratulace míří na Brděnsko, kde máme 4 chlapíky s tímto jménem. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dnes slaví Lex a Dino, tak hafanům a kočičkám všechno nej. Mimochodem, věděli jste, že právě 8. června roku 1907 se v Brně otevřelo první stále kino nejen ve městě, ale v celých českých zemích. Na náměstí Svobody tehdy zahájil provoz kinematograf The Empire Bio Company a pro mnoho lidí to bylo vůbec první setkání s promítáním filmu Pod pevnou střechou. Začímco dodneska si film pustíme během pár vteřin na mobilu nebo v televizi, před 119 lety představovalo kino technickou novinku a velkou společenskou událost. Zpátky k Medardům, jež mají dneska svátek, tady je hudební dárek. Z pondělní ranní jízdy.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7 hodin na 19 minut, to byly Green Day, za chviličku Kamarád. A i v pondělí 8. června pozor na pokuty.
1: Pozor i na policisty, kteří, jak jde vidět, tady z případu na Floridě mohou udělat i velké chyby. Policista na Floridě totiž udělal pokutu ženě za držení telefonu za volantem. Na tom by nebylo nic tak zvláštního. Ovšem, řidička nemá pravou dlaň, takže ono fyzicky jako proveditelné to v podstatě ani není. Na Floridě nyní tedy řeší tento kuriozní dopravní případ, který se stal hitem sociálních sítí. 36letá Kathleen Thomasová dostala pokutu za údajné držení telefonu v pravé ruce během řízení. Když ji policista zastavil, žena mu se smíchem řekla: tak mrkni na to, jako ono to jako nejde, já nemám pravou dlaň, amputovanou ji mám, telefon jsem fakt v ní držet nemohla. Policista ovšem neoblomně trval na tom, že prostě viděl telefon ve její ruce, nejede přes to vlak, a nepřesvědčila ho ani přísaha ženy, že doopravdy nic nedržela, potažmo ani nemohla. Nakonec ji vystavil pokutu v přepočtu za více než 2400 korun a doporučil, aby se proti ní odvolala, pokud se jí něco nelíbí. No a to žena samozřejmě udělala, udělal by to asi na jejím místě úplně každý. Uspěla, jak jinak, jako to snad ani nemohlo taky dopadnout jinak, než uspěla. Po přezkoumání případu úřady rozhodly, že pokuta bude zrušena, žena nic platit nemusí. Policie přesto uvedla, že zasahující policista rozhodoval podle situace, kterou v daný okamžik viděl. No tady jako, když se řekne jako nějaký ten zdravý rozum, tak ten zůstává normálně stát. Jako budíš, vidět mohl si cokoliv, potom když tu ženu zastavíš a vidíš teda nějakou tu realitu, tak asi jako při zdravém rozumu řekne, že aha, tak jsem byl úplně blbý, viděl jsem blbě, tak sorry, jděte dál a nazdár. Ne, tady prostě on řekl, že viděl a pokuta, a když tak se odvolej. No až se to dostalo k nám, přímo až do rádia.
0: No to je ten typ policisty. Pane řidič,

0: Vy nemáte ani řidičský průkaz, ani technický průkaz, dokonce ani auto nemáte. Sakra, to bude masné.
1: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih.
2: Rádio Jih.
1: Rádio Jižní Moravy.

Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.

0: www.klimastyle.cz.
1: Ahoj, děti!
2: Jdeme na Cibuláčik!
3: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
4: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
3: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
2: Vidíme se na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
5: Agrotec a zcela nová Kia K4 Sportwagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
7: Stavíte nebo rekonstruujete? Scháníte nové interiérové dveře? Zbytečně nepřeplácejte. U okna Macek je pořídíte vždy levněji. Interiérové dveře zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme se zárukou 5 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hezké pondělní ráno, Moravo, je půl osmé.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Policie uzavřela vyšetřování případu žákyně základní školy Vančurova v Hodoníně, která měla podle kriminalistů plánovat útok na spolužáky a zaměstnance školy. Dívce bylo loni v únoru v době skutku méně než 15 let a proto proti ní nebylo možné zahájit trestní stíhání. Tragická dopravní nehoda uzavřela v sobotu večer centrum Otrokovic. Řidička linkového autobusu na přechodu pro chodce srazila dva lidi. Jeden z nich na místě bohužel zemřel, druhý skončil se zraněním v nemocnici. Na místě zasahovali hasiči, záchranáři i policisté, kteří okolnosti nehody vyšetřují.
11: Počasí.
12: 15 stupňů aktuálně měří Veselí nad Moravou, Mutěnice, Ladná a Moutnice.
11: Rádio Jih. Doprava.
10: Připomínáme na dálnici D1 na 187. kilometru směrem od Brna na Jihlavu u sjezdu na čerpací stanici. Hořelo vozidlo, na místě zasahovali hasiči. Vytvořila se kolona, která se pomalu, ale jistě bude rozjíždět. Nicméně i teď je potřeba počítat s nějakým tím zdržením. Tak pevné nervy si hem šťastnou pondělní cestu.
11: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.

0: docela neuvěřitelnému případu. Představte si, že zaparkujete auto tam, kde se nesmí, a po návratu vás místo pokuty čeká pořádná dávka hnoje. Přesně to se stalo turistům v britském národním parku. Jistý farmář už měl dost řidičů, kteří mu navzdory zákazu roky parkují na soukromých pozemcích. Nasedl proto do traktůrku a začal hnojit pole, a to i s 20 zaparkovaných aut. Farmář říká, že ho k tomu dovedla dlouhodobá frustrace. Turisté podle něj nejenom parkují tam, kde nemají, ale často prý nechávají otevřené brány, takže hrozí útěk ovcí a za sebou navíc zanechávají odpadky. A po návratu k autům tak jejich majitele čekalo velmi nepříjemné překvapení, protože, jak říkal sám farmář, už mě prostě prdly nervy. Případem se zále začala zabývat i policie, která zároveň připomněla návštěvníkům národního parku, aby parkovali pouze na vyhrazených místech. No tak víme, že mnoho lidí nedokáže nebo nechce respektovat nějaká pravidla, tak jeho pozemek, jeho pravidla, jeho hnůj na turistických autech.
1: No, jako myslím si, že pak si to už ten někdo rozmyslí, jestli tam zaparkuje nebo ne, protože ono takové pohnojené auto jako nic moc. Teď ještě nedej bože, jestli některé z těch autíček mělo třeba mírně pootevřené okno nebo něco, ono to prolezlo i dovnitř.
0: No, máš místo vnitřního stromečku, no.
1: Přesně tak, to stromeček už ani nepotřebujete, s ním už možná ani vůbec nehnete, jako, takže myslím si, že od toho pana majitele, který evidentně už byl jako zoufalý a říkal si, tak víte co, tak já to zkusím jako touto cestou. Je to možná ta správná cesta, protože jako když si představíte, že by se to stalo vám, že byste zaparkovali blbě a pak jste to auto celé měli pohnojené, jak říkám, nedej bože, se to dostalo i dovnitř. Myslím si, že příště už byste si tam jako nestoupili.
0: Zasala také auto ti nikdo neukradne.
1: No to ne.
2: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
3: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
5: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
6: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
7: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Nikolas Josefa Ferrari, 12 minut před 8. Krásné pondělní ráno, Moravo. Jezdíte nebo jste někdy jezdili spát pod stán? A kam nejraději? O tom je pondělní ranní téma, protože taková vůně lesa, ranní rosa, zvuk rozepínání stanu, pro někoho to je prostě neodmyslitelná součást léta. A tak se ptáme, jestli patří stanování k vašim prázdninám.
1: Napsala Míša, hezký den, ano, párkrát jsme byli na Pálavě na Nových Mlýnech v kempu Pálava, moc fajn místo.
0: A podíváme se na pohled chlapa, Mara píše, krásné dobré ranko rádio, jich jezdíme každé léto s dětmi do Pasohlávek, hezký den. No tak pro děcka to určitě musí být takové...
1: To je dobrodružo.
0: Asi forma dobrodružství.
1: No, to je pecka, tak, určitě. Jako, já si myslím, že žádné dítě ti neřekne, že by nechtělo jít stanovat. To prostě jako je dobrodružo jako hovado.
0: A jako děcka jsme se báli těch ucholářů.
1: No, ucholáři,
0: to ti vleze do ucha a těma klepetama ti to ten bubínek normálně jako rozstříne, praskne a neuslyšíš.
1: Ano, přesně to jsme si říkali. Je pravda, že ten ucholář je tak pěkně hnusný teda jako no.
0: A tak jako má své zastoupení v přírodě, to je důležitý,
1: to rozhodně,
0: ale báli jsme se ho, to rozhodně. Tak jezdíte v létě pod stán, v případě, že ano, kam nejraději, napište nám na Facebook Rádiejk, napište nám to na 606-703-889, pošlete SMS-ku nebo WhatsApp zprávu a pojďme se podívat, kde nejraději stanujete, kde se vám o prázdninách líbí. No a jestli třeba nestanujete, tak jako proč můžete klidně napsat? Je to z pohodlíčka, že potřebujete tu spršku, ten záchod, tu měkkou postýlku, nejenom nějakou tu karimatku.
1: Já s tím uchulářem, člověče, jak si to vzpomněl, jak si vzpomenu, že vždycky jako kdykoliv ten jako stan člověk postaví, už tam je. Jo, jakože to je jako neuvěřitelné, jak si kolikrát říkáš, jak se tam sakra mohl vůbec dostat.
0: A
1: jako
0: na tom pozemku celý život a ty mu tam postavíš potom jako
1: pak
0: stan.
1: Pak se divíme, že?
0: Asi tak.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: nebo kapela Kabál. A v pondělí 8. června taky čerstvé jihomoravské zprávy. Zamíříme i do Otrokovic, kde bohužel řidička autobusu srazila dva chodce a jeden zemřel. Přidáme aktuální předpověď počasí, slibující malou oblačnost a letní teploty.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete.

0: Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
1: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
2: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.
3: Nechcete jen plnit úkoly, ale být tím, kdo práci organizuje a vede ostatní? VHS Břeclav hledá parťáka pro vedení pracovní čety. Pokud máte řidičský průkaz skupiny B, vyučení ve stavebním nebo technickém oboru a organizační schopnosti, může to být příležitost právě pro vás. Přidejte se k nám, napište na personalni@vhsbřeclav.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Hezké pondělní ráno, Moravo. Máme minutu po osmé.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Policie odložila případ žákyně z Hodonína, která měla plánovat vraždu, a řidička autobusu v Otrokovicích srazila dva chodce, jeden zemřel. Policie uzavřela vyšetřování případu žákyně základní školy Vančurova v Hodoníně, která měla podle kriminalistů plánovat útok na spolužáky a zaměstnance školy. Dívce bylo loni v únoru v době skutku méně než 15 let a proto proti ní nebylo možné zahájit trestní stíhání. Své úmysly si zapisovala do deníku. Na sociálních sítích si měla hledat, jak čin zrealizovat. Případ policie odložila pro nepřípustnost trestního stíhání. Vyšetřování se týkalo podezření z přípravy vraždy, přičemž kriminalisté si vyžádali i znalecké posudky. O dalším postupu nyní rozhodne soud pro mládež. Ten může uložit některé z výchovných opatření. Tragická dopravní nehoda uzavřela v sobotu večer centrum Otrokovic. Řidička linkového autobusu na přechodu pro chodce srazila dva lidi. Jeden z nich na místě zemřel, druhý skončil se zraněním v nemocnici. Mezi cestujícími v autobuse se nikdo nezranil a testy u řidičky neprokázaly alkohol ani drogy. Na místě zasahovali hasiči, záchranáři i policisté, kteří okolnosti nehody nadále vyšetřují. Třída osvobození byla po nehodě několik hodin obousměrně uzavřena. Doprava byla vedena po jízdních trasách.
14: Radio Jich. Počasí.
13: Před námi slunečné a teplé počasí. Podle meteorologů bude jasno až polojasno. Večer začne od západu postupně přibývat oblačnost, většinou průsvitná, teploty až letních 28 stupňů Celsia. V Jihomoravském letních 27 ve Zlínském kraji. V Brně už měříte rovnou 20, Vlkoš 19, Stupava 18, Lednice 21 stupňů.
16: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
14: Rádio Jih. Doprava.
13: A ještě míříme na cesty, konkrétně na D2, i dálnici D1, na D2 mezi 46. až 60.5 kilometrem směrem od Brna na Bratislavu. U krajnice probíhá údržba značek a na dálnici D1 na 182. kilometru směrem na Brno stojí v levém pruhu porouchané osobní auto. Projíždějte opatrně. Šťastnou pondělní cestu.
14: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
13: A už za pár minut vyrazíme do Uherského Brodu, kde vznikne nové centrum průmyslové robotiky za více než 42 milionů korun. A budeme na tom mrknout moci i my, obyčejní lidé. Teď už ale 4 minutky po 8. v pondělní ranní jízdě.

0: 8 hodin a 11 minut, jak jsme podotkli před pár minutkama, v Uherském Brodě vznikne nové centrum průmyslové robotiky za více než 42 milionů korun. Studenti tam budou pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy, od robotu přes umělou inteligenci až po virtuální realitu. Nové centrum vybuduje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod ve spolupráci se Zlínským krajem. A součástí budou robotická pracoviště, autonomní roboti i speciální výukové programy pro studenty a učitele. Cílem projektu je propojit školy s firmami a připravit tak mladé lidi na profese budoucnosti. Ovšem centrum navíc nebude sloužit jen studentům, využívat ho budou moci také základní školy, firmy nebo veřejnost při různých ukázkách a akcích. Tak se na to moc těšíme a zdravíme do Uherského Brodu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: A malá dáma, ale teď Indros představí velkou dámu.
1: Velkou dámu s obří kariérou. Americká letuška Joan Prince Crandallová odchází do důchodu těsně před svými 87. narozeninami po neuvěřitelných 66 letech ve vzduchu. To je kariéra jako hrom. Svou kariéru odstartovala v roce 1959 na palubě legendárního letadla Douglas DC-3 a zažila obrovský vývoj letectví od vrtulových strojů až po moderní dopravní letadla. Sama říká, že když nastupovala, byla ještě stevardkou, zatímco dnes končí jako letuška. V 50. a 60. letech se od žen v této profesi očekával především reprezentativní vzhled, později ale se důraz přesunul hlavně na bezpečnost cestujících a profesionální služby. Crandallová dle svých vlastních slov během kariéry pracovala pro několik aerolinek a zažila řadu jejich spojování, změn na trhu, no prostě za 66 let toho bylo hafo. Připomíná prý také dobu, kdy některé společnosti propouštěly letušky po svatbě nebo po dosažení určitého věku, prý i taková byla doba. Zlom přinesla i zákon o občanských právech z roku 1964, který ženám umožnil skloubit práci s rodinným životem bez obavy ze ztráty zaměstnání. Je zvláštní vidět, že dříve letuška, pokud třeba šla do stavu vdané paní, tak už nemohla být letuškou. Člověk by to v této době už vůbec neřekl, že to vůbec kdy bylo možné. Za více než 6 desetiletí se změnila dle této paní letadla, technologie, počet pasažerů na palubě. Podstata práce ale podle ní zůstala úplně stejná. Letušky jsou dodnes nejen hostitelkami na palubě, ale také důležitou součástí bezpečnosti a záchrany cestujících v krizových situacích. Nyní po odchodu do důchodu, v těch 87 letech, chce Joan Prince Crandallová napsat knihu a cestovat dál. Tentokrát je prý už jen z pohodlí sedadla pro pasažéry. Na dálku gratuluju k takové kariéře. Určitě, no to jo, tady 660 roků.
0: Krásně, vidíš, že když člověk dělá, co ho baví, tak důchod vůbec neřeší.
2: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Ranní jízdě, dobré ráno, Moravou, za chviličku Lilywood and the Break a Prayer in C. Úvod nového pracovního týdne, taková pohodička. Další přidá Joe. A po půl deváté zazní kapela Krištof.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně Skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
2: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Společnost Special Turbo z Prušánek, autorizované centrum pro prodej, opravy a testování turbodmychadel, přijme pracovníka či pracovnici logistiky. Máte rádi pořádek, pohyb a práci? Jste spolehliví a samostatní? Přidejte se k naší turborodině a staňte se důležitou součástí logistiky a skladu. Životopisy zasílejte na e-mail hr@specialturbo.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Hezké pondělí, je 8:30.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Moravští vinaři získali 4 ze 7 titulů šampiona na mezinárodní soutěži Rieslingu Vlašský Gros du Mont, kterou letos poprvé hostil Mikulov. V silné konkurenci 356 vín z 8 evropských zemí uspěli vinaři z Mikulova a Dolních Dunajovic. Zlínský kraj poskytne policii 1 milion 800 tisíc korun na přestavbu a vybavení speciálního služebního vozu. Dopravní policisté ho budou využívat hlavně k odhalování přetížených kamionů a nebezpečného chování řidičů na silnicích.
10: Radio Jih. Počasí.
11: Aktuálně měříme ve Zlíně 16 stupňů, 19 žlásí Mikulčice, Hustopeče a Sokolnice.
10: Radio Jih. Doprava.
9: Míříme do Brna, v Žabovřeské ulici za křižovatkou s Kniníčskou směrem na Královo pole stojí v jízdním pruhu porouchané osobní auto, kolona sahá až na Bítežskou. A v Brně v křižovatce Kšírovy a Sokolovy ulice na kruhovém objezdu se srazilo nákladní auto s dodávkou, provoz je tam částečně omezen, taky se tvoří dlouhé kolony ze všech směrů. Tak pevné nervy, si hem šťastnou pondělní cestu.

Ani v pondělní ranní zděrádech, to není jen o hitech pro dobrou náladu a taky pro osvěžení, ale máme pro vás i soutěže. Ta jedna odstartuje už za chviličku, nese název Dejte si pozor na jazyk. Tak co zvládnete to po víkendu, dát si pozor na jazyk? V případě

0: Dejte si pozor na jazyk.
1: Vinařská 50. Fest je za dveřmi, máme pro vás dva lupeny. Fest se uskuteční v sobotu 27. června v Kobylí. Živě vystoupí Mackie Tribute, AC.cz, tedy Top AC/DC Tribute Show, Mechanic Highland a večeru zavře s afterparty DJ Pepe. Více informací na vinařská50fest.cz. 518-345-678, telefonní linka k nám sem do studia. Máte-li chuť si zkusit tuto soutěž, volejte právě teď. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Koho zdravíme?
2: Patrik.
1: Patrik volá odkud?
2: Z Vyškova.
1: Tak Patriku, pravidla naší soutěže, dejte si pozor na jazyk, jsou ti jasná?
2: Znám, super. Jsou jasná.
1: Mimochodem, dáváš si v životě pozor na jazyk?
2: Občas to musí každý.
1: Super, tak 3, 2, 1, teď startujeme, držíme pěsti. Jezdíš, Patriku, na koni?
2: Na koni jsem nikdy nejezdil.
1: A chtěl bys?
2: Možná bych to někdy zkusil.
1: Máš doma akvarijní rybičky?
2: To jsem nikdy neměl a strašně rád bych měl.
1: Chováš aspoň slepice?
2: Slepice jsem nikdy nechoval.
1: Ale chtěl bys je určitě chovat, že jo?
2: Vzhledem k dnešní ceně vajec určitě.
1: Dobře ty, my ti blahopřejeme, dva lupeny na Vinařská 50. Fest jsou tvoje, užij si to tam.
2: Díky moc, perfektní.
1: Měj se hezky, ať se ti daří, ahoj, čau.
2: Díky, ahoj.
0: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Máte šikovné ruce a baví vás práce se dřevem? Nová moderní společnost Matona Design ze Svatobořic Mistřína hledá šikovného stolaře nebo posilu do výroby. Přidejte se k týmu, který tvoří kvalitní nábytek a designové výrobky. Nabízíme dobré platové podmínky. Více informací na telefonu 733 680 377 nebo e-mailu vedky@matonadesign.cz.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
0: nábytek. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Daniele Saraní Rosa, zvuk rozepínání stanu. Pro někoho neodmyslitelná součást léta. Ptáme se v ranním tématu, jestli jezdíte nebo jste jezdili spát pod stan, kam nejraději. Pojďme se podívat na další dva vaše komenty k dnešnímu, tedy pondělnímu rannímu tématu.
1: Napsal nám David ze Skalice, dobré ráno Jižani, tak já, vášnivý rybár, trávím či už pod stanem, po rybársky povídané bivakem, alebo celou několiko desítek nocí do roka, po celou dobu mě zprevádza náš hafošek Peggy a v teplejším období aj manželka, takže opekajda, grilůvka nemůže chýbať. Mají ty budičky prírody svoje čaro. Mějte se krásně, pozdravuje právě David, zdravíme na Slovensku a děkujeme za krásný příspěvek.
0: No to věřím, že to probuzení v té čaro. To musí pecka. A co Lucka? Moc to nemusím, ale děti to milují. Takže ano, jezdíme, když není moc času jet, někam kempovat, postavíme stan i na zahradě. A to už jsme vzpomínali s Indrosem, že jsme jako děti taky si postavili o prázdninách stan.
1: To bylo taky čaro.
0: Jsme velmi rádi, že jsme nemuseli spát doma, ale mohli jsme spát venku a lovit ty ucholáře.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: che DJ David Guetta, Terry Swims, Atoms and I. A po 9. hodině okoštujeme sílu starých vín s kapelou Škvor. Že věci některý jsou neměný. Policie ve Zlínském kraji získá speciální vůz pro kontroly kamionů. I to nabídnou pondělní jihomoravské zprávy Rádia Jih.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
2: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na Světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
3: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
5: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
6: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie Hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
7: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Prahodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
8: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
0: Hezké pondělí, máme minutku po 9.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
10: Jihomoravští vinaři ovládli soutěž Rizlinku Vlašských v Mikulově a policie ve Zlínském kraji získá speciální vůz pro kontroly kamionů. Moravští vinaři získali 4 ze 7 titulů šampiona na mezinárodní soutěži Rieslingu vlašských Gros du Mont, kterou letos poprvé hostil Mikulov. V silné konkurenci 356 vín z 8 evropských zemí uspěli vinaři z Mikulova a Dolních Dunajovic. Tituly šampionů získala vinařství McQueen, Number 44, Volařík a vinař Martin Šebesta. Další 3 prvenství putovala do Maďarska a Srbska. Na soutěži bylo uděleno také 20 platinových medailí, z nich 14 získala jihomoravská vinařství. Zlínský kraj poskytne policii 1 milion 800 tisíc korun na přestavbu a vybavení speciálního služebního vozu. Dopravní policisté ho budou využívat hlavně k odhalování přetížených kamionů a nebezpečného chování řidičů na silnicích. Upravený vůz Volkswagen Crafter bude vybaven kamerovým systémem, spojovací technikou, přenosnými radary i světelnou rampou. Součástí auta bude také mobilní kancelář pro řešení zjištěných přestupků přímo na místě. Podle vedení kraje má nové vybavení pomoci zvýšit bezpečnost provozu a chránit silnice před poškozováním přetíženými nákladními vozy.
11: Počasí.
0: Bude slunno a teplo, meteorologové očekávají jasno až polojasno, večer začne od západu postupně přibývat oblačnost, většinou průsvitná, teploty letních 28 stupňů Celsia naměříme v Jomoravském, letních 27 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. No a 2,5 minutky po 9 hodině zkontrolujeme aktuální teploty, zdravíme do Svatobořic Mistřína, kde měříte 20, 21 stupňů máte v Rajhradu, Boleradice měří 22, aby toho nebylo málo, tak ve Veselí nad Boravou aktuálně 23 stupňů Celsia.
12: Pro nájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
11: Rádio Jih. Doprava.
0: A znovu taky na cesty na D2 za Břeclaví na 46,5 kilometru směrem na Brno se v levém pruhu srazilo nákladní auto s dodávkou. Kolona se zatím netvoří, projíždějte opatrně. A v Brně v křižovatce k Šírovi a Sokolovi připomínáme, na kruhovém objezdu se srazilo nákladní auto s dodávkou, tvoří se dlouhé kolony a to ze všech směrů. Tak pevné nervy a si hem šťastnou pondělní cestu.

0: Swims, Atoms and Aja, taky Verča, ahoj.
1: Ahoj.
0: Hezké pondělí. A začneme s prudka pěkně v novém pracovním týdnu. Jaký nejdivnější Guinnessův rekord jste někdy viděli? A nebo v tomto případě, když tady mám jenom tebe, tak zviděla. No, Ježiš. Vzpomeneš si na něco takového, protože víme, čas od času tady máme nějaké takové zápisy ulety, čerstvé do Guinnessu no, rekordu. Jak dneska se tam může v podstatě zapsat kdokoliv, ale si tak vzpomeneš na první na ty, dobrou.
1: Já si pamatuju takovou tu ženskou s těma brutálně dlouhýma nechtama.
0: No, vidíš to. No. No a jeden takový další bizárek, který máme připravený. Máme tady jednoho teenagera z Minnesoty, který se čerstvě zapsal také do Guinnessovy knihy rekordů. Konkrétnější budeme ale až za pár minut. No a v této hodince taky budeme soutěžit se 100 metrou CZ. Někdo z vás bude moci získat takový dáreček, řekněme cenu útěchy a navíc se může díky tomu tipu, který po vás budeme chtít, zapojit i do té mega super výhry o 10 000 korun. Respektive si budete moci vybrat
1: obklady, dlažby, obklady, kamenivo. Dlažby,
0: přesně tak. A moc dobře víme, všichni, kdo si trošku spravujeme domeček nebo byteček, že se to hodí.
1: To, no.
0: A taková desítečka za to už leco spořídíš hezkého.
1: Ano.
0: Tak i to bude součástí této hodinky na rádiu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pojďme se podívat na čerstvý rekord v Guinnessově knize rekordů. Zase takový... No, rekord to prostě je, my tam žádný zápis nemáme, tak to nebudeme jako hanit.
1: Ale
0: jo?
1: Je to bizárek.
0: Ale je to bizárek. Teenager z Minnesota se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů díky největšímu otevření úst na světě. Jeho rozpětí dosahuje neuvěřitelných 10 cm. Na jedné straně si řeknete, že 10 cm asi není nic moc, že? Ale Verča teďka zkouší otevřít ústa, jak u zubaře. No, jak krokodil to prostě otevře. Mimochodem, na té fotce, kde to chce demonstrovat, na jedné té fotce má otevřenou, musím říct tu hubu, na druhé má trs banánu a nevím, kolik jich tam je, 6 nebo 7, a narval si to prostě jakože do úst.
1: Krásu.
0: Rekord museli odborníci potvrdit pomocí speciálních digitálních měřících nástrojů, než se stal oficiálním držitelem titulu, ale stalo se to. No a myslím si, že toto je zubařův sen, protože v případě, že on dojde k zubařovi,
1: to jo,
0: a řeknou, otevřete ústa jako...
1: Půjči mi něco, co má 10 cm.
0: Nemám tady nic tak krátkého, čověče. Myslím si, že ten má práci jistou. U barského to se mu určitě v životě bude hodit. No tak vidíte, čím vším se člověk může zapsat do Guinnessovy knihy rekordu. Kdysi dávno jsem to považoval za knihu, kdy se tam zapisovali opravdu nějaké významné rekordy, ale i v tomto případě prostě...
1: Tak jako neumí to kde,
0: člověk,
1: kde, že
0: jo?
1: To si změříme, nakolik normálně průměrně člověk otevře pusu.
0: Kolik banánů dáš do úst? Pojedem do Teska nebo tady někam?
1: Do Alberta.
0: Do Alberta, vezmeme trs banánů a budeme to měřit. A možná, že se dostaneš taky do Guinnessovy knihy rekordů. Nechceš, že? Já se ti ani nedivím.
2: Pořiďte si velké, 7místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: osvěžení. Také můžeme přidat praktickou výhru. 9 hodin a 30 minut, připravte si telefony.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva.
0: Ano, dámy a pánové, to není sen. Opravdu můžete vyhrát na Rádiu Jih 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Zvelebit si domeček, byteček, zahrádečku, cokoliv.
2: Je to tak, my ve vysílání Rádia Jih teď soutěžíme o poukaz v hodnotě 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva z prodejny Stonetra ve Vrádišti u Skalice.
0: Stačí, když si tipnete, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti.
2: Váš tip si zaznamenáme a už tento pátek 12. června se v dopolední vysílání tady u nás po 9. hodině uskuteční velké finále. Pokud ten váš tip bude mezi 10 nejbližšími a uslyšíte svoje jméno a příjmení, tak zavoláte do studia Rádia Jih na 518-345-678 a pokud se dovoláte jako první, tak získáváte právě tu poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva z prodejny Stonetra ve Vrádišti u Skalice.
0: No a tipovat můžete i právě teď na lince 518-345-678 a než nám zavoláte, tak vám napovíme, že jde o jednotky tun. A za to, když zavoláte a tipnete si, tak pro vás máme cenu také útěchy. To jsou okrasné kameny, pouštní růže od Stonetra.cz a musíme říci, že vypadají opravdu fantasticky. Tak volejte na
2: 518-345-678.
0: Krásné dopoledne přejeme komu?
3: Čau, tady Honza.
0: Nazdar Honzi, odkud voláš?
3: Ze Strážnice.
0: Super, tak Honzi, my pro tebe máme pouštní růži od Stonetra.cz.
3: Super.
0: To už je v podstatě tvé. I když my to nazýváme jako cenu útěchy, ale to je v podstatě jako bonus za to, že ses dovolal. Za to, že nám právě teď prozradíš celkovou váhu. Jaká je tedy celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti? Jak to vidíš ty?
3: Takže dáme 860 tisíc tun.
0: 860 tisíc tun, jo?
3: No.
0: 860 tisíc tun. Ty kráso, tak ty se s tím vůbec člověče nemazlíš.
3: Nemazlíš.
0: Dobře, tak my moc děkujeme za tento tip, který zaznamenáme. V případě, že budeš mezi 10 nejbližšími s tím tipem, tak ti budeme v pátek volat a i ty budeš soutěžit o poukaz v hodnotě 10 000 korun na nákup obkladů, dlažev a kameniva z prodejny Stonetra ve Vrádišti u Skalice. Tak ti zatím moc děkujeme, zůstaň na drátku, měj se hezky, ahoj.
3: Zatím.
0: No a my děkujeme partnerovi naší soutěže.
2: Kterým je Stonetra.cz a taky můžete soutěžit naši posluchači o tuto výhru 10 000 korun na nákup obkladu dlažeba kameniva na našem webu www.radiojih.cz a nebo na našem Facebooku.
0: Ano, pokud jste teď nestihli zavolat k nám sem do studia, respektive vás náš posluchač předběhl, zkuste to na Facebooku Rádia Jih a nebo na webu www.radiojih.cz. Držíme vám pěstí.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o dárkové poukazy na dětská cvičení, plavání a pohybové konzultace od rodinného centra Starfit Hodonín a Velké Pavlovice. Rozhýbejte své děti s láskou. Více na star-fit.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: Jste přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
3: Stavíte nebo rekonstruujete? Uvažujete o nových garážových vratech? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Garážová vrata zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Se zárukou až 10 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
4: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna.
5: Tohle bude dlouhá noc.
4: Fortuna, dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
8: nábytek. Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.

0: podcast. Za chvíličku The Boss Hoss a Little Help. Ještě tajemná Verča.
1: No, ty jsi tady měl dneska ten zápis do Guinnessovy knihy.
0: Ano, ten rekord, jak dokázal otevřít hubu jak krokodýl.
1: A já mám taky jeden z Kanady. A ten jako dokazuje, že nadšení pro fotbal prostě nemá hranic. Minulý měsíc v Torontu totiž zorganizovala tamní loterie největší hru lidského fotbálku na světě. To je taková ta hra, kde se lidi místo figurek přivazují k té tyči a pohybují se vlastně jenom ze strany na stranu. No a tady přitom bylo na hřišti o rozměrech 46x21 metrů 254 hráčů.
0: Tak si představte autobus v dopravní ranní špičce, že?
1: No tak. A pršelo dokonce. A těm lidem to bylo jedno. Zápas skončil 12:9 a Guinnessova kniha rekordu to potvrdila jako světový rekord. A proč to všechno celé bylo? No protože za, já nevím kolika to je, 8. 11. prostě začíná mistrovství světové fotbale, že jo?
0: Jasné. To musel být pošlapaný špiček.
1: No, krása.
0: Nohou. A tak vidíte, že lidi se dokáží bavit.
1: Jo. Ještě se u toho zapsat do Guinnessovky.
0: No. Tak ale fotbal hrát neumím.
1: No tak a tak tenhle bys
0: zvládl. Tak jako víš co, hubu taky tak neotevřu jak ten borec, tak jako Imrvére, tady mluvíme o nějakém zápisu do Guinnessovy knihy rekordů, že pořád padají nějaké ty rekordy, tak v čem teda? My bychom se tam mohli jako taky zapsat třeba s pomalinkým písmenem někde na konci.
1: Musíme si to najít, to svoje.
0: Jo? Tak hledej.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Krásné pondělní dopoledne přejem z Eteru Rádia Jich. Snad jste si ten týden hezky nastartovali. My věříme, že ano, ale vždycky je co zlepšovat a my si i tu náladu budeme dál zlepšovat a dopomůže nám k tomu samozřejmě další várka muziky, ze které nám po desáté zazní třeba Jakub Děkan se songem Děda. Kygo přidá hit Save My Love. A Bon Jovi zase 80-kové Living on a Prayer. No a Břeclavsko eviduje nejvíce srážek aut se zvěří v kraji, tak například o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry. Tak zůstaňte s námi a mějte krásné pondělí.
1: Vyhrajte s Rádiem Jich a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete

0: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiproud. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
1: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
2: Máte šikovné ruce a baví vás práce se dřevem? Nová moderní společnost Matona Design ze Svatobořic Mistřína hledá šikovného stolaře nebo posilu do výroby. Přidejte se k týmu, který tvoří kvalitní nábytek a designové výrobky. Nabízíme dobré platové podmínky. Více informací na telefonu 733 680 377 nebo e-mailu vedchy@matonadesign.cz.

0: Hi, jedu! Hi-Bike Morava mění název na TD Bike a kromě značky Hi-Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu TD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
1: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Praha Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
9: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
10: Máme minutku po desáté a z rádia jich přijeme krásné dopoledne.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Břeclavsko eviduje nejvíce srážek a ucet zvěří v kraji a Zlínský kraj rozdělí stipendia budoucím řemeslníkům. Břeclavsko má nejvyšší počet srážek vozidel se zvěří v přepočtu na délku silniční sítě v Jihomoravském kraji. Od října 2025 do března letošního roku tam policie a záchranné služky zaznamenaly 336 nehod, což představuje téměř 60 havárií na každých 100 kilometrů silnic. Druhé skončilo Hodonínsko s průměrem 57 nehod na 100 kilometrů. V celém kraji došlo za stejné období k 1768 střetům se zvěří, což je podle odborníků rekordní číslo. Pojišťovny zároveň hlásí růst počtu nehod i výše škod, které nyní v průměru přesahují 53 tisíc korun na jeden případ. Zlínský kraj podpoří žáky vybraných řemeslných oborů stipendií za celkem 1 830 000 korun. Peníze získá 16 krajských středních škol a podpora se týká profesí, po kterých je dlouhodobě vysoká poptávka na trhu práce. Nejvíce stipendistů studuje obory instalatér, truhlář a obrábič kovů. Žáci mohou získat měsíční příspěvek až 500 korun a za výborný prospěch také jednorázovou odměnu až 3 000 korun. Kraj tím chce motivovat mladé lidi ke studiu řemesel a podpořit nedostatkové profese.
11: Počasí.
10: Dneska očekáváme jasno až polojasno, až večer by nám mělo začít přibývat oblačnosti, no a teploty vysoké 25 až 28 stupňů v Jihomoravském kraji a ve Zlínském o stupínek míň, tam dneska maximálně 27 stupňů Celsia. Aktuálně Traplice měří 20 stupňů a po 21 hlásí Prušánky, Hodonín i Ladná.
13: Pro nájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
11: Rádio Jih. Doprava.
10: Míříme taky na cesty. Opatrní buďte v tuto chvíli hned na několika místech. Na Brněnsku, taky na Hodonínsku a na D2. Na Brněnsku mezi Vranovicemi a Velkými Němčicemi na odbočce na Uherčice se srazila dvě osobní auta. Počítejte tady s omezením. Dál na

0: vinařů do dění v obci. Do letošního ročníku soutěže se z Jižní Moravy přihlásilo 18 obcí a aby jsme byli úplně v obraze, tak loni krajské kolo vyhráli Plenkovice na Znojemsku. No takže do Čejče gratulujeme z rádia jich, držíme pěsti i v tom celostátním kole a na celou jižní i jihovýchodní Moravu posíláme už za moment další dnešní muziku. Hezké dopoledne.
1: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

do let 80. Za chvilku už budeme o něco přítomnější, myslím v těch letech. No a přítomně, pozorně, taky poslouchejte, milovníci zoo, protože ta Hodonínská má novinku.

0: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
2: Společnost Special Turbo z Prušánek, autorizované centrum pro prodej, opravy a testování turbodmychadel, přijme pracovníka či pracovnici logistiky. Máte rádi pořádek, pohyb a práci? Jste spolehliví a samostatní? Přidejte se k naší turborodině a staňte se důležitou součástí logistiky a skladu. Životopisy zasílejte na e-mail hr@specialturbo.cz.
3: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových.

0: www.klimastyle.cz.
1: Pedro tu bylo, když jsi měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když jsi myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, údržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.

s hitem Zoo, což je dost tematické, protože pokud jste byli smutní jako většina z nás z odchodu dvou tygrů z hodonínské zoo, tak pro vás teď máme dobrou zprávu. Za jedním fešákem se tam znovu můžeme vydat a

amatérský. Jejich získání je ale běh na delší trať, no a tak, aby ten moderní výběh pro Tigry nezůstal prázdný, tak nabídla Hodonínská zoo dočasné umístění.

0: úplně zůstane, zatím není jasné. Takže uvidíme. Ale jak jsme zmiňovali, budeme si muset ještě chviličku počkat, než ho uvidíme, protože pavilon Šelem je kvůli jeho aklimatizaci dočasně uzavřený a zoo teprve rozhodne, kdy se nový tygr ukáže návštěvníkům i ve venkovním výběhu. No tak my přejeme z rádia jejich hlavně příjemnou a klidnou tu aklimatizaci Oliverovi. No a posíláme z playlistu rádia jejich za moment taky další muziku. Hezké pondělí.
1: Vydejte se za vůní bylinek do Čejkovic. V sobotu 13. června od 9 hodin vás čekají oblíbené bylinkové slavnosti v Zonentoru. Těšit se můžete na lákavý food festival, zážitkovou zónu i pestrý program pro děti. Přijďte si užít pohodový den plný chuti, vůní a inspirace. Více informací na www.zonentor.cz. Festival vín Kyjovska se uskuteční v sobotu 13. června v Kyjově na náměstí Hrdinů a v Městském parku. Na návštěvníky čeká 19 vinařství, téměř 200 vzorků vín, folklorní program i bohaté občerstvení. Od tradičních specialit až po moderní gastro. Začátek je v 10 hodin, od 1 odpoledne vystoupí pěvecké sbory, dětské folklorní soubory i cymbálová muzika hudci z Kyjova. Více informací najdete na webu sklepykyjov.cz. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cymbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři. Ferbifest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tubatanka, Harley, Alkohol, Zočí Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz. Vinařství Chateau Valtice vás srdečně zve v sobotu 20. června na putování po sklepích. Na 6 degustačních stanovištích ve Valticích si vychutnáte skvělá valtická vína a připraveny budou také zábavné aktivity o ceny, včetně kola štěstí. Vstup na akci je zdarma. Ochotníci ze Šardic vás srdečně zvou na divadelní komedii Uděláte mě to znova? Představení se uskuteční v pátek 12. června o 8:30 večer ve venkovním areálu za starou školou v Šardicích. Čeká vás večer plný humoru, narážek a skvělé zábavy. Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru pod širým nebem. Vstupné je dobrovolné, občerstvení bude zajištěno.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: prozradiť třeba to, že správa železnic chystá vysokorychlostní trať z Brna do Rakvic.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Studetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Studetra ve Vrádišti. Tipovat můžete.

0: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
1: Nepoznávám své známé v dálce.
0: Vidím to na žejdla.
2: Při čtení se mi mlží písmena.
0: Vidím to na žejdla.
3: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
0: Vidím to na žejdla.
4: Při řízení mám neostrý pohled.
0: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
5: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
6: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.
7: Nechcete jen plnit úkoly, ale být tím, kdo práci organizuje a vede ostatní? VHS Břeclav hledá parťáka pro vedení pracovní čety. Pokud máte řidičský průkaz skupiny B, vyučení ve stavebním nebo technickém oboru a organizační schopnosti, může to být příležitost právě pro vás. Přidejte se k nám, napište na personalni@vhsbřeclav.cz.
8: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
9: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
8: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
9: Co si vezmu na sebe?
8: Zalando.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
12: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
13: Za 2 minuty bude 11 a my vám z rádia jich přejeme krásné pondělí.
14: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
15: Správa železnic chystá vysokorychlostní trať z Brna do Rakvic a příměstské autobusy u Brna umožní o víkendech nástup všemi dveřmi. Správa železnic připravuje vysokorychlostní trať z Brna do Rakvic. Tato nová trať má být součástí spojení mezi Prahou, Brnem a Bratislavou a v budoucnu zkrátit cestování mezi těmito městy. Stavba úseku z Modřic do Rakvic za zhruba 60 miliard korun je plánována asi od roku 2030. Železničáři už začali vykupovat potřebné pozemky a projekt získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí. V některých obcích, například v Modřicích a Rajhradě, však lidé upozorňují na možné problémy s hlukem a vedením trati. Do budoucna se počítá také s prodloužením vysokorychlostní železnice směrem na Slovensko a do Rakouska. Cestující na 13 příměstských autobusových linkách v okolí Brna budou moci od 14. června nastupovat všemi dveřmi také o víkendech mezi 5. a 20. hodinou. Dosud tato možnost platila jen v pracovních dnech. Opatření má zrychlit nástup a usnadnit orientaci cestujícím i řidičům. Týká se linek, kde mnoho lidí používá předplatní jízdenky, mobilní aplikace nebo validátory ve vozech. Podle dosavadních zkušeností se na těchto spojích nezvýšil počet cestujících bezplatné jízdenky.
14: Rádio Jih, počasí.
13: Dneska jasno až polojasno během celého dne a až večer by nám mělo začít přibývat oblačnosti. Teploty krásné letní 25 až 28 stupňů v Jihomoravském kraji a 24 až 27 ve Zlínském. V tuto chvíli ve Zlíně máte 19 stupňů, v Žeravicích 21 a po 22 hlásí Lanžhot a Kunovice.
12: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
14: Rádio Jih. Doprava.
13: Jsme s vámi taky na cestách. Opatrní buďte v tuto chvíli na D1 a taky D2. Na dálnici

Věříme, že máte s rádiem jich příjemné pondělní dopoledne a zpříjemňovat si ho rozhodně máme v plánu i dál. No a z muziky se o to postarají Kaskáda a nebo Mike Spirit. No a potom zamíříme taky na dálnici.

0: samotní dálniční policisté. Jeden řidič odjel s pokutou a druhý dokonce bez řidičáku a my si k tomu podrobnosti prozradíme tady u nás na Rádiu Jih už za pár chvil.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Připravte se, tohle malinko vypadá jako scénka z nějakého dopravního filmu. Taková jako etítka by se z toho dala udělat. Dálniční policista na D2 směrem na Slovensko si všiml kamionu, který předjížděl v místě, kde je to pro kamiony zakázané. Vyrazil ho teda zastavit, jenomže v tu stejnou chvíli se vedle něj objevil další kamion a udělal úplně to stejné. A aby toho nebylo málo, tak ten kamion předjížděl právě ten první kamion, který už policista zastavoval. Takže oba řidiči skončili u kontroly zároveň a oba dostali pokutu, jenomže u slovenského řidiče se navíc ukázalo, že letos už stejný přestupek v Česku spáchal.

0: případech šlo právě o kamiony, které předjížděly tam, kde to dopravní značení zakazuje. No a jako takhle, ono to nemusí asi potvrzovat jenom policisté. Kdo z vás jezdí někdy na dálnici, tak myslím, že to sám moc dobře zná. Tak hodně trpělivosti a šťastnou cestu, pokud zrovna někde na cestě jste. Buďte opatrní a z rádia jich už za moment posíláme Depeche Mode a 90-kové Enjoy the Silence.
1: Pořiďte si velké, 7místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně Skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
2: Sháníte okna, dveře nebo vrata? Přijďte si k nám vybrat. Okna Macek. Největší výběr oken, dveří i vrat za ty nejlepší ceny a se zárukou až 10 let. Zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice. www.oknamacek.cz.
3: Hi, a jedu!
4: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: moravské zprávy rádia jich a v nich info třeba o tom, že Zlínský kraj rozdělí stipendia budoucím řemeslníkům.
1: Vyhrajte s rádiem jich a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete

0: servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na Světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
3: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
0: Tohle bude léto, které chceš zažít.
5: Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
6: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
7: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodně ji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Minutku po 12. přijeme z rádia jejich dobrou chuť.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Břeclavsko eviduje nejvíce srážek aut se zvěří v kraji a Zlínský kraj rozdělí stipendia budoucím řemeslníkům. Břeclavsko má nejvyšší počet srážek vozidel se zvěří v přepočtu na délku silniční sítě v Jihomoravském kraji. Od října loňského roku do března letošního policie a záchranné složky zaznamenaly 336 nehod. To představuje téměř 60 havárií na každých 100 kilometrů silnic. Druhé skončilo Hodonínsko s průměrem 57 nehod na 100 kilometrů. V celém Jihomoravském kraji došlo za stejné období k 1768 střetům se zvěří. To je podle odborníků rekordní číslo. Pojišťovny zároveň hlásí růst počtu nehod i výše škod, které nyní v průměru přesahují 53 tisíc korun na jeden případ. Zlínský kraj podpoří žáky vybraných řemeslných oborů stipendií za celkem 1 830 000 korun. Peníze získá 16 krajských středních škol a podpora se týká profesí, po kterých je dlouhodobě vysoká poptávka na trhu práce. Nejvíce stipendistů studuje obory instalatér, truhlář a obráběč kovů. Žáci mohou získat měsíční příspěvek až 500 korun a za výborný prospěch také jednorázovou odměnu až 3000 korun. Kraj tím chce motivovat mladé lidi ke studiu řemesel a podpořit nedostatkové profese.
11: Rádio Jih, počasí.
10: Dneska jasno až polojasno během celého dne a až ve

0: Obilí a Domanin hlásí 22 a ve Vlčnově měříte 23.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Krásné brzké odpoledne taky za volanty, opatrně v tuto chvíli na Brněnsku a taky na D2. Na Brněnsku v Modřicích u nájezdu na D2 boural kamion do dopravního značení. Projedete tady s omezením. Dále ještě v Brně ve Vídeňské ulici u křižovatky s Celní stojí porouchané osobní auto. Tady počítejte s komplikacemi

0: Drink some margaritas by swinging blue lights.
1: I krátce popolední zůstáváte s rádiem Míš, rádiem Jižní Moravy, díky za to. No a představte si, že záchranná stanice v Buchlovicích měla loni celkem dost napilno. Postarala se o 753 volně žijících zvířat a do přírody se podařilo vrátit 322 z nich, tedy zhruba 4 z 10. Nejčastěji sem lidé vozili ježky, jenomže pracovníci stanice upozorňují, že právě oni pomoc často vůbec nepotřebují a do péče se dostávají úplně zbytečně. Druhým nejčastějším pacientem byla poštolka, která často bohužel doplácí na nezabezpečené sloupy elektrického vedení, ale do stanice se dostalo taky přes 50 rorísů. Většinou šlo o mláďata, která vypadla z přehřátých hnízd na budovách. Vedoucí stanice Martin Tomešek proto připomíná, že než se člověk rozhodne zvíře zachraňovat, tak je dobré nejdřív zavolat odborníkům a poradit se, jestli to dané zvíře pomoc skutečně potřebuje. Co se týče Buchlovické stanice, tak ta pečuje o zvířata na rozsáhlém území jihovýchodní Moravy. Ročně najede desítky tisíc kilometrů a kromě samotné

0: podcastu už za moment Unique 2 a Break My Stride.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
0: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o dárkové poukazy na dětská cvičení, plavání a pohybové konzultace od rodinného centra Starfit Hodonín a Velké Pavlovice. Rozhýbejte své děti s láskou. Více na star-fit.cz.
2: Hledáte program pro děti na léto?
3: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
2: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.tymeaturciak.art.
4: Ranní káva, příjemném stínu, večerní posezení, i když začne pršet.
5: To vše nabízí bioklimatická pergola z e-shopu Okna Macek. Díky naklápěcím lamelám si sami nastavíte slunce, stín i ochranu před deštěm. Moderní hliníkovou pergolu navíc snadno sestavíte sami za jediný den. Skvělá cena a doprava zdarma až k vám domů. Proměňte svou terasu v pohodlné místo pro každý den na e-shop.oknamacek.cz.
6: Ferbifest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tublatanka, Harley, Alkohol, Zočí voči, Gatecrusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz.
7: Ahoj děti!
8: Jdeme na Cibuláčik!
9: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
10: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
9: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
11: Vidíme se na Cibuláčiku!
10: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
12: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost Tespra Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
13: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Už je

40 minut posloucháte Rádio Jih. No, a teď, když se řekne hrdina, většina z nás si představí nějakého dospělého. Jenomže na vyhlášení ankety Dětský čin roku v Praze se znovu ukázalo, že velké věci dokážou i děti. Mezi 8 oceněnými byl letos taky jeden příběh z Brna. Vojta bojoval s akutní leukémií. Po 2 letech léčby se zdálo, že je vyhráno, jenomže nemoc se opět vrátila a lékaři rozhodli, že bude potřebovat transplantaci kostní dřeně. A pomoc nakonec přišla přímo z rodiny. Shodu měl jeho starší

0: jeho života. A je to asi hezká připomínka toho, že to opravdové hrdinství někdy najdeme mnohem blíž, než bychom to čekali. A já vám teď přečtu jenom jeden krátký úryvek z té práce, který si myslím asi mluví úplně za všechno. A ten zní: brácha neváhal ani chviličku a nabídl se, že mi pomůže. Bez něj bych neměl šanci. Je to můj hrdina.
1: Vydejte se za vůní bylinek do Čejkovic. V sobotu 13. června od 9 hodin vás čekají oblíbené bylinkové slavnosti v Zonentoru. Těšit se můžete na lákavý food festival, zážitkovou zónu i pestrý program pro děti. Přijďte si užít pohodový den plný chuti, vůní a inspirace. Více informací na www.zonentor.cz. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. Rohatec bude v červnu patřit mladému fotbalu. Pedro Cup Rohatec nabídne napínavé zápasy mládežnických týmů i program pro fanoušky. V sobotu 13. června se představí kategorie U9 v rámci Trecha Cupu. V neděli 14. naváže U11 M-Stav Cup a o víkendu 20. a 21. června vyvrcholí turnaj U13 Pluska Cup. Ve všech hracích dnech dorazí i influencer Martin Hrabina. Největší open-air akce na Kyjovsku, Euphoria Party, se koná v pátek 19. června v Kyjově. Začátek je v 8 večer v areálu bývalé mlékárny. Čeká vás obrovská stage, špičkový zvuk, světelná show, skvělý bar a 5 DJů. Za mixem to rozbalí DJ Andrew Melk, PM DJs a DJ z Giblo. Přijďte zažít noc, na kterou budete dlouho vzpomínat. Obec Šardice vás zve na oslavy 740 let od založení obce. Od 12. do 14. června vás čeká víkend plný zábavy. V sobotu folklorní pořad Rok na dědině, mužské sbory a večer šardický nářez s kapelou Queenie. Neděle nabídne dětské atrakce a přehlídku dechových hudeb. Většina programu zdarma. Více informací na šardice.cz. Přijeďte s námi slavit do Šardic.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

práci, na zahrádce, někde v kavárně, na cestě, kdekoliv, všude tam, kde nás ladíte. K vám poletí po 13. hodině další várka skvělé muziky a zní například kapela Lucie a jí šrouby do hlavy.

0: umožní o víkendech nástup všemi dveřmi. O tom a nejen o tom budou dnešní Moravské zprávy rádia jejich podání Petra Jindry. Krásné odpoledne.
1: Vyhrajte s rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do

0: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
1: Nepoznávám své známé v dálce.
0: Vidím to na žejdla.
2: Při čtení se mi mlží písmena.
0: Vidím to na žejdla.
3: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
0: Vidím to na žejdla.
4: Při řízení mám neostrý pohled.
0: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
5: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.

0: Sportovina.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
10: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
2: Máme 2:13 a z rádia jich přejeme krásné pondělní odpoledne.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Správa železnic chystá vysokorychlostní trať z Brna do Rakvic a příměstské autobusy u Brna umožní o víkendech nástup všemi dveřmi. Správa železnic připravuje vysokorychlostní trať z Brna do Rakvic. Tato nová trať má být součástí spojení mezi Prahou, Brnem a Bratislavou a v budoucnu zkrátit cestování mezi těmito městy. Stavba úseku z Modřic do Rakvic za zhruba 60 miliard korun je plánována asi od roku 2030. Železničáři už začali vykupovat potřebné pozemky a projekt získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí. V některých obcích, například v Modřicích a Rajhradě, však lidé upozorňují na možné problémy s hlukem a vedením trati. Do budoucna se počítá také s prodloužením vysokorychlostní železnice směrem na Slovensko a do Rakouska. Cestující na 13 příměstských autobusových linkách v okolí Brna budou moci od 14. června nastupovat všemi dveřmi také o víkendech mezi 5. a 20. hodinou. Dosud tato možnost platila jen v pracovních dnech. Opatření má zrychlit nástup a usnadnit orientaci cestujícím i řidičům. Týká se linek, kde mnoho lidí používá předplatní jízdenky, mobilní aplikace nebo validátory ve vozech. Podle dosavadních zkušeností se na těchto spojích nezvýšil počet cestujících bezplatné jízdenky.
11: Rádio Jih, počasí.
2: Odpoledne jasné až polojasné, večer očekáváme přibývání oblačnosti. Teploty ale krásné, 25 až 28 stupňů v Jihomoravském kraji a 24 až 27 ve Zlínském. Aktuálně právě teď 4:13 Uherské Hradiště, Archlebov a Topol, náměří 24 a Ladná 26 stupňů Celsia.
10: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
11: Rádio Jih, doprava.
2: Zdraví.

0: na autobus, který třeba vůbec nepřijede a nebo vám zrovna ujel. Takže mrknout na Břeclav. No a teď si pojďme na rádiu užívat zase muziku, už za okamžik Bruno Mars a hit I Just Might.
1: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business.

0: www.klimastyle.cz.
1: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, údržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
2: Společnost Speciál Turbo z Prušánek, autorizované centrum pro prodej, opravy a testování turbodmychadel, přijme pracovníka či pracovnici logistiky. Máte rádi pořádek, pohyb a práci? Jste spolehliví a samostatní? Přidejte se k naší turborodině a staňte se důležitou součástí logistiky a skladu. Životopisy zasílejte na e-mail hr@specialturbo.cz.
3: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a

0: Jsem z Rádia Jih a se mnou tady ve studiu už taky místo Vlastíka Vojtík. Čau Vojti.
1: Ahoj Verčíku, my to máme všichni na V, takže je to vlastně jedno.
0: Ježíš, to je pravda.
2: To tě ještě nenapadlo za ty roky.
0: Ne, fakt ne. To je dobré. No, tak jenom Lukáš se nám tam jaksi nehodí do krámu. Nevadí,
2: tak stejně s ním tak často nevstáváme, zrovna my dva.
0: To je pravda.
1: Zdravíme Lukáše, ahoj.
0: Čau Luky. No, tak já tady mám pro tebe dvě slova pospátku.
1: No.
0: A takže jdeme na to, jo.
1: Tak jsem zvědavý, s čím se vytasíš.
0: No, já jsem ti to, víš, když jsem to, víš, že jsem to vymyslela přesně předtím, než jsem tady vytahovala šavle, že jdeme na vstup, takže.
1: Jo, takhle, mm-hmm. Tak to bude něco strašně originálního.
0: Velice. Takže, I-C-U-P-T-S-I-V.
1: Vystupující.
0: Výborně, ale pak.
1: Kapela, vystupující kapela.
0: Ale pak, ano, správně, výborně. No, protože
1: dostanu
0: já si
1: pamlsek? Jistě. Že jsem to měl tak rychle?
0: Na?
1: Mňam.
0: No, protože já jsem si vzpomněla seba, teďka v sobotu na těch břeclavských slavnostech, víš, tak jsem si říkala, že tam byla spousta vystupujících kapel, tak, no.
1: No
0: takže
1: tak.
0: Zítra ty jsi na řadě a nechci prosím tě žádného otorinolaryngologa nebo tak, jo?
1: Hele, ale Vlasťa ode mě minulý týden schytal...
0: A on se mi stěžoval.
1: Chladnokrevného živočicha, no, to jako nebyl moc nadšený.
0: Říkal mi to, no, takže já věřím, že už jsi poučen.
1: Nejsem.
3: Agrotech a zcela nová Kia K4 Sportwagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
5: Stavíte nebo rekonstruujete? Scháníte nové interiérové dveře? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Interiérové dveře zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme se zárukou 5 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
6: Máte šikovné ruce a baví vás práce se dřevem? Nová moderní společnost Matona Design ze Svatobořic Mistřína hledá šikovného stolaře nebo posilu do výroby. Přidejte se k týmu, který tvoří kvalitní nábytek a designové výrobky. Nabízíme dobré platové podmínky. Více informací na telefonu 733 680 377 nebo e-mailu vedchy@matonadesign.cz.
7: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal.

0: Krásné dobré odpoledne, teď už od mikrofonu Rádia Jich přeje Vojta Ošlejšek. My se tady společně budeme nějakou dobu slýchávat v odpoledním vysílání. No a to dnešní odstartujeme muzikou, která nás čeká právě po 14. hodině. Drazí Debbie, Touch the Sun. K ní se přidá Olivia Dean, Man I Need. A pondělí nám vylepší i kapela Desmod se songem Nevrau mi, aký som. Co nového v našich končinách, to prozradí další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih s Petrem Indrou. Už za okamžik se dozvíte mimo jiné o tom, že ve Veselí nad Moravou vysadili tisíce stromů a keřů. Počkejte si na podrobnosti.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Typovat

0: info na www.radioich.cz.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Zoo Hodoníne, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
4: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
5: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
6: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.
2: Nechcete jen plnit úkoly, ale být tím, kdo práci organizuje a vede ostatní? VHS Břeclav hledá parťáka pro vedení pracovní čety. Pokud máte řidičský průkaz skupiny B, vyučení ve stavebním nebo technickém oboru a organizační schopnosti, může to být příležitost právě pro vás. Přidejte se k nám, napište na personalni@vhsbřeclav.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Je minutka a 20 vteřin po 14. hodině. Díky moc, že i nadále posloucháte Rádio Jih.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Ve Veselí nad Moravou vysadili tisíce stromů a keřů a zlínský soud otevřel cestu k výstavbě domů v Mokré. Veselí nad Moravou dokončilo první etapu obnovy krajiny v okolí města. Na zhruba 8 hektarech vznikly nové biokoridory s více než 4,5 tisíci stromy a téměř 3 tisíci keři. Město na výsadbu získalo evropskou dotaci ve výši více než 21 milionů korun a nyní začne tříletá péče o nové porosty. Pokračovat budou i další etapy, například v lokalitě pod Radošovem a později na pravém břehu řeky Moravy. Krajský soud zamítl žalobu obyvatel zlínské čtvrti Mokrá, kteří nesouhlasí s plánovanou výstavbou rodinných domů na okraji lokality. Podle soudu nová zástavba odpovídá charakteru okolí a nepředstavuje nepřiměřený zásah do kvality bydlení. Na místě může vzniknout nejméně 15 rodinných domů, podle územního plánu až 20. Odpůrci projektu upozorňují hlavně na úzkou příjezdovou komunikaci a obávají se zhoršení dopravy, proto chtějí podat kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu. Investoři mezitím pokračují v přípravě projektu a chtějí co nejdříve požádat o stavební povolení. Fotbalový areál na ulici Lesní v Břeclavi čeká rozsáhlá modernizace za téměř 15 milionů korun. Národní sportovní agentura agentura přispěje fotbalovému klubu polovinou nákladů, zbytek uhradí město Břeclav. Součástí projektu bude nový umělý trávník, úsporné LED osvětlení, nové branky, střídačky i oplocení areálu. Současný trávník má propadlou licenci už od roku 2014 a klub o dotaci usiloval řadu let. Práce by měly začít po dokončení administrativy a hotovy mají být nejpozději do konce příštího roku.
9: Radio Jih. Počasí.
8: Pojďme se podívat na aktuální teploty. 24 stupňů měří v tuto chvíli Velehrad, 25 platí v Terezíně a Němčičkách, 26 potom ukazují teploměry v Břeclavi. Zítra v dosahu frekvencí Rádia Jih očekáváme velkou oblačnost, z počátku dne výjimečně i přehánky. Během zítřejšího odpoledne pak mají na našem území postupně dorazit právě zmiňované přehánky nebo déšť, místy dokonce i bouřky. V Jihomoravském kraji se zítra dočkáme maximálně 27 stupňů a stejnou hranici lokálně zaevidujeme také v kraji Zlínském.
2: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
9: Rádio Jih. Doprava.
8: Jdeme na silnice. V Brně v křižovatce Táborské a Gajdošovy ulice došlo ke střetu dvou osobáků. Počítejte proto s omezením provozu a se zdržením. Opět Brno, tentokrát Křenová ulice u křižovatky s ulicí Špitálka směrem ze Židenic. Tady se srazily také dva osobáky a blokují jeden jízdní pruh. No a Brno do Třetice, konkrétně Vídeňská ulice směrem na Pohořelice. Tady na úrovni Moravan došlo k požáru osobního vozidla. Na místě zasahují záchranné složky. Počítejte proto s omezením i v těchto místech. Každopádně, ať máte takhle při pondělku namířeno kamkoliv, mějte si jen šťastnou cestu.

0: Na frekvencích rádia jich vládne Debbie se svou peckou Touch the Sun. Nachystaní už jsou taky Olivia Dean nebo kapela Desmod a kromě nich... Kromě nich za chviličku popřejeme dnešním oslavencům, přidáme také citát pro dnešní den a zase se tradičně dozvíme něco, díky čemu budeme o kapánek chytřejší. Hezké pondělí, Moravo, díky, že jste s Jihem.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Filipe, ty, který dnes 8. června slavíš svůj svátek, přejeme ti z rádia jich všechno nejlepší, hodně zdravíčka a také spoustu životních úspěchů. Gratulace míří samozřejmě také vám všem, kdo dnes slavíte narozeniny. Moc a moc si svůj den užijte.

Možná jste nevěděli, že dnes je Světový den oceánů, Světový den boje proti nádoru mozku a také Den nejlepších přátel. Je 8. června a slavným vynálezcem, který se narodil právě v tento den, je Tim Berners-Lee. Muž, který vytvořil internetovou zkratku www, tak jak ji známe z dnešní moderní doby. A právě od něj si dáme citát pro dnešní den, který je s jeho vynálezcem.

0: Ne, SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

dopoledním vysílání Rádia Jih do našeho éteru zavítala také kapela Mandraže. Já můžu slíbit, že co by dub si poslechneme další várku muziky, dorazí třeba Dermot Kennedy, Avicii nebo Calvin Harris. A kromě toho si povíme, proč se v Uherském Hradišti bude konat průvod, který na první pohled vypadá, no, trochu švihle. Kdy to bude a čemu pomáhá? Dozvíte se na Jihu ještě před 15. hodinou, tak držte vlnu.

0: i online. www.radiojih.cz. Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
2: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
3: Ferby Fest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tubatanka, Harley, Alkohol, Zoči Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz.
4: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
7: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.

0: z horonínského studia Rádia Jih zdravíme na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Před námi je nekonečná zásoba hitů pro dobrou náladu a taky jedna, no, švihlá chůze. Ve čtvrtek bude v Uherském Hradišti trochu veselo a trochu švihlo. Centrum města totiž znovu zaplní účastníci pochodu Švihlá prostřední, kteří se inspirují slavnou televizní scénkou a netradiční chůzí. Akci pořádá sdružení Mrak, My a Rakovina. Jejím cílem je ukázat, že i s vážnými životními překážkami se dá bojovat humorem a nadhledem. Dorazit může každý, ať už v klobouku, masce nebo jen zkrátka s dobrou náladou. Na Masarykově náměstí bude připravena tombola, karikaturista, měření tlaku i program pro děti. Organizátoři navíc věří, že se letos do téhle originální legrace zapojí ještě více lidí, než tomu bylo v loňském roce. Takže pokud ve čtvrtek v Uherském Hradišti potkáte skupinu lidí, která se švihlým způsobem potácí centrem města, nemusíte se bát. Přesně tak to má být a klidně se k ním můžete přidat. Mimochodem, tyto švihlé pochody se v našich městech objevují stále častěji, výjimkou není Brno, Zlín a další obce, všude tam, kam vás z jihu zdravíme právě teď 14 hodin a 43 minut.
1: Vydejte se za vůní bylinek do Čejkovic. V sobotu 13. června od 9 hodin vás čekají oblíbené bylinkové slavnosti v Zonentoru. Těšit se můžete na lákavý food festival, zážitkovou zónu i pestrý program pro děti. Přijďte si užít pohodový den plný chuti, vůní a inspirace. Více informací na www.zonentor.cz. Festival vín Kyjovska se uskuteční v sobotu 13. června v Kyjově na náměstí Hrdinů a v Městském parku. Na návštěvníky čeká 19 vinařství, téměř 200 vzorků vín, folklorní program i bohaté občerstvení. Od tradičních specialit až po moderní gastro. Začátek je v 10 hodin, od 1 odpoledne vystoupí pěvecké sbory, dětské folklorní soubory i cymbálová muzika hudci z Kyjova. Více informací najdete na webu sklepykyjov.cz. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cymbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři. Ferbifest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tublatanka, Harley, Alkohol, Zočí Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz.
2: Autobazary Top Centrum Car nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální Jihomoravské.

0: Z dnešního pondělního dne jsme ukrojili dalších 60 minut. Pokud vám šichta končí ve 3 odpoledne, tak už jenom 5 minutek a máte padla. My pro vás samozřejmě i po 15. hodině budeme mít další várku skvělé muziky. Tentokrát se o ní postará Luna a Bailando. Svým hudebním uměním nás zahrne i Somber Back to Friends. A do vysílání vypustíme Michala Hrůzu Zakázané uvolnění. Připravena je také další pondělní várka jihomoravských zpráv Rádia Jih, kterou pro vás nachystal Petr Indra. Už za malý moment se tak dozvíte nejenom to, že městská část Brno Jih nasadila dravce proti přemnoženým holubům.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat může

Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Aleš Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na Světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na alešžejdl.cz. Vidím to na žejdla.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie Hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
3: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
5: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
6: Zhruba půl minutky zbývá do 15. hodiny, díky, že jste ve společnosti Rádia Jih.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Brno jich nasadilo dravce proti přemnoženým holubům a dálniční sjezd u Velkých Pavlovic má vzniknout v letech 2029 až 2030. Městská část Brno jich posílila boj s přemnoženými holuby a nově využívá sokolníka s dravcem, který ptáky plaší na nejvíce zasažených místech. Holuby v Komárově kromě znečišťování balkonů poškozují také větrací otvory domů a způsobují škody za 100 000 korun ročně. Třikrát týdně proto nad lokalitami jako Komárovské nábřeží, Plotní nebo Dornych létá Káně Herisovo. Radnice zároveň instaluje na budově ochranné hroty proti usedání ptáků. O zřízení městských holubníků zatím Brno jich neuvažuje. Podle vedení městské části by šlo o finančně náročné řešení. Ředitelství silnic a dálnic může pokračovat v přípravě nového dálničního sjezdu u Velkých Pavlovic na D2. Mimoúrovňová křižovatka má vzniknout zhruba na 33. kilometru dálnice a má ulevit hlavně hustopečím i obcím podél silnice 2/425. Právě tudy dnes projíždí velká část aut mezi dálnicí a okolními obcemi, což zvyšuje hluk, znečištění i dopravní zátěž. Projekt navazuje na starší plány, které se podařilo znovu otevřít díky dokumentům z archivu ředitelství silnic a dálnic. Předpokládané náklady jsou asi 72 milionů korun a stavba by se měla uskutečnit v letech 2029 až 2030.
7: Rádio Jih. Počasí.
6: Co nám právě teď říkají teploměry? 24 měří Spytihněv, 25 hlásí Čejč, 26 u nás v Hodoníně a 27 paradoxně v Lednici. Zítra na jižní a jihovýchodní Moravě očekáváme velkou oblačnost, z počátku dne a dopoledne výjimečně přehánky. Během zítřejšího odpoledne ale budou právě přehánky a déšť četnější. Místy se dokonce mohou objevit výraznější bouřky. Pro Jihomoravský kraj zítra platí maximálně 27 stupňů a stejná hodnota bude s trochou štěstí platit také pro Zlínský kraj.
5: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar Kyjov a Hodonín.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: Zdravíme také všechny šoféry a šoférky, opatrní buďte v Níškovicích na trase z Kyjova do Brna. Tady leží větev na silnici, dejte tam pozor, je prý trošku větší, tak abyste do ní nenajeli a neskončila vám pod koli. Šťastnou cestu s Rádiem Jih.

0: 8,5 minuty po 15. hodině si na rádiu Jih udělala zastávku song Back to Friends. Svou chviličku slávy si za malý moment užijí taky hity jako Zakázané uvolnění nebo Troublemaker a potom se vydáme do našeho krajského města. Jeden z nejstarších brněnských bazénů se totiž na několik měsíců uzavře. Na návštěvníky ale po rekonstrukci čeká větší a modernější zázemí. Co všechno se změní a kterého areálu se to v Brně týká, prozradíme na Jihu už za chviličku, tak zůstaňte s námi.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jste s Rádiem Jih, Rádiem Jižní Moravy. Tohle jsou Olly Murs a Flowrida s hitem Troublemaker. A pozor, teď dávejte vy všichni, kdo patříte mezi pravidelné návštěvníky bazénu Ponávka v Brně. Ten se totiž už od nedělních 13 hodin pro návštěvníky uzavře. Výměnou za to se ale dočká velké rekonstrukce, současná vana netěsní a denně z ní utíkají tisíce litrů vody. Město proto investuje zhruba 12,5 milionu korun do kompletní modernizace. Dobrou zprávou je, že až se Ponávka na konci roku znovu otevře, nabídne větší a modernější bazén. Místo současného provedení dostane tu nerezovou vanu a nově budou mít plavci k dispozici 4 dráhy, takže by se měla zvýšit kapacita i komfort pro všechny z nás. A pokud si chcete během léta zaplavat, nemusíte zoufat, v Brně už jsou totiž v provozu koupaliště Riviera a Zábrdovice, otevřený jsou i bazény Lužánky, včetně Páry a Wellness, nebo třeba Aquapark v Kohoutovicích, takže rozhodně aktuálně alternativy jsou, stačí se jenom trošičku podívat okolo sebe. Jdeme zpátky k muzice, na jihu předávám slovo Martinu Harichovi.
1: Hity, které léčí. Právě teď vám hrajeme hit, který má kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
2: Ahojte, to som ja, Maťo Harich, pozdravujem všetkých poslucháčov relácie Hity, ktoré léčí nemocná srdce a nemocnou duši, a chcel by som vám predstaviť môj nový song Jazyk za zubami. Nech sa vám dobre počúva.

hodině na Rádiu Jih. Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Je 15 hodin 28 minut, to znamená, že na frekvencích Rádia Jih budeme už zhruba za půl hodinky soutěžit o novou cenu, konkrétně o poukázky do rodinného sportovního centra Starfit. Takže pokud chcete vy sami nebo klidně se svými dětmi vyrazit za sportem pod odborným dohledem, rozhodně poslouchejte i nadále. Ale ještě než na tu soutěž přijde, čekají nás hity jako Slave to the Music, Ferrari nebo Where is the Love. Za pár minut si navíc povíme také o tom, jak brněnská policie musela spacifikovat muže, který na zastávce mířil na lidi střelnou zbraní. Jak to dopadlo, se dozvíte, když zůstanete na frekvencích Rádia Jih i v dalších minutách.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o dárkové poukazy na dětská cvičení, plavání a pohybové konzultace od rodinného centra Starfit Hodonín a Velké Pavlovice. Rozhýbejte své děti s láskou. Více na star.fit.cz.
3: Máte šikovné ruce a baví vás práce se dřevem? Nová moderní společnost Matona Design ze Svatobořic Mistřína hledá šikovného stolaře nebo posilu do výroby. Přidejte se k týmu, který tvoří kvalitní nábytek a designové výrobky. Nabízíme dobré platové podmínky. Více informací na telefonu 733 680 377 nebo e-mailu vedchy@matonadesign.cz.
4: Hledáte program pro děti na léto?
5: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
4: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
6: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost Tespra Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Po frekvencích rádia jich k vašim uším zní Black Eyed Peas a hitovka Where is the Love, která nás přivedla až do Brna. Právě v Brně totiž měli v těchto dnech docela napilno policisté. Na tísňovou linku jim totiž přišlo oznámení o muži, který na zastávce v Zábrdovicích manipuloval se zbraní. Podle svědků ji vytahoval z kapsy, schovával, nervózně se rozhlížel a dokonce měl mířit na kolem jdoucí. Než hlídky dorazily, muž nastoupil do tramvaje. Policisté ji ale dostihli, zastavili a přímo ve voze provedli zásah. Když je podezřelý uviděl, zbraň odhodil na zem, přesto ale skončil venku z tramvaje a v rukou policistů. Nakonec se ukázalo, že nešlo o ostrou zbraň, ale o airsoftovou pistoli. Muž k tomu všemu navíc měl pozitivní test na drogy. Tak asi buďme rádi, že to nedopadlo nijak hůř, ale že se jednalo v úvozovkách jenom o repliku a ne o opravdovou zbraň. Všem policistům díky moc za vaši práci a právě mužům zákona teď z jihu posílám One Republic.
1: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
3: Stavíte nebo rekonstruujete? Uvažujete o nových garážových vratech? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Garážová vrata zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Se zárukou až 10 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
4: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera.

0: 1. srpna od 15 hodin.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

přiblížení. Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: odpoledne je v plném proudu, blíží se nám 16. hodina a s ní i další várka těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Playlist si okořeníme peckou Crazy in Love od Beyoncé a Jay-Zho. Na všechny naše frekvence zavítá taky Poetika s novinkou Blízko. Už nehledám to místo, kde všechno má. A co vám můžu slíbit, to je Benson Boone Mystical Magical. Tak přesně takhle si na jihu budeme hrát po 16. hodině. K tomu dorazí taky Petr Indra, který má v malíčku další dnešní jihomoravské zprávy a poví nám v nich tentokrát také o tom, že zlínský soud otevřel cestu k výstavbě domů mokré. Počkejte si na podrobnosti.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete

0: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.
1: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiprout. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasyn.cz
2: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Společnost Special Turbo z Prušánek, autorizované centrum pro prodej, opravy a testování turbodmychadel, přijme pracovníka či pracovnici logistiky. Máte rádi pořádek, pohyb a práci? Jste spolehliví a samostatní? Přidejte se k naší turborodině a staňte se důležitou součástí logistiky a skladu. Životopisy zasílejte na e-mail hr@specialturbo.cz.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný.

0: a Vodafone.cz. Vodafone.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
6: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
7: Pomalu ale jistě odbíjí 16. hodina. Díky, že jste s Rádiem Jih.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Ve Veselí nad Moravou vysadili tisíce stromů a keřů a zlínský soud otevřel cestu k výstavbě domů v Mokré. Veselí nad Moravou dokončilo první etapu obnovy krajiny v okolí města. Na zhruba 8 hektarech vznikly nové biokoridory s více než 4,5 tisíci stromy a téměř 3 tisíci keři. Město na výsadbu získalo evropskou dotaci ve výši více než 21 milionů korun a nyní začne tříletá péče o nové porosty. Pokračovat budou i další etapy, například v lokalitě pod Radošovem a později na pravém břehu řeky Moravy. Krajský soud zamítl žalobu obyvatel zlínské čtvrti Mokrá, kteří nesouhlasí s plánovanou výstavbou rodinných domů na okraji lokality. Podle soudu nová zástavba odpovídá charakteru okolí a nepředstavuje nepřiměřený zásah do kvality bydlení. Na místě může vzniknout nejméně 15 rodinných domů, podle územního plánu až 20. Odpůrci projektu upozorňují hlavně na úzkou příjezdovou komunikaci a obávají se zhoršení dopravy, proto chtějí podat kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu. Investoři mezitím pokračují v přípravě projektu a chtějí co nejdříve požádat o stavební povolení. Fotbalový areál na ulici Lesní v Břeclavi čeká rozsáhlá modernizace za téměř 15 milionů korun. Národní sportovní agentura přispěje fotbalovému klubu polovinou nákladů, zbytek uhradí město Břeclav. Součástí projektu bude nový umělý trávník, úsporné LED osvětlení, nové branky, střídačky i oplocení areálu. Současný trávník má propadlou licenci už od roku 2014 a klub o dotaci usiloval řadu let. Práce by měly začít po dokončení administrativy a hotově mají být nejpozději do konce příštího roku.
8: Rádio Jih. Počasí.
7: Od mikrofonu Rádia Jih zdravíme do Brna, Lipová, Šachvic a Slavkova u Brna. Všude tam teď aktuálně měříte 25 stupňů Celsia. Zítra na našem území očekáváme velkou oblačnost, z rána a během dopoledne výjimečné přehánky, zítra odpoledne to ale bude jiná písnička, přehánky a déšť budou po obědě postupně přibývat a někde se mohou vyskytnout dokonce i bouřky. Nejvyšší teploty se zítra v Jihomoravském i Zlínském kraji vyšplhají na maximálně 27 stupňů Celsia.
6: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: Jsme s vámi také na silnicích. Komplikace jsou hlášeny na dálnici D2, konkrétně na 10,5 kilometru ve směru na Brno. Tady boural nákladák s karavanem a kolona měří přes 3 kilometry, tak se obrňte trpělivostí. A ve Zlíně na třídě Tomáše Bati na úrovni čerpací stanice MOL směrem z centra. Tady se střetly dva osobáky a blokují jeden jízdní pruh. Tady má kolona téměř 1 kilometr. Tak to prosím vás, nějak vydržte, dobře doječte a mějte si jen šťastnou cestu.
8: Tajemný Jih.
7: Je tady Tajemný Jih, ve kterém dnes a po celý tento týden soutěžíme o dárkové poukazy na služby rodinného centra Starfit v Hodoníně a Velkých Pavlovicích. Sportovní centra Starfit nabízejí komplexní pohybové programy úplně pro každého. Hlavním pilířem jsou kurzy cvičení pro děti už od 9 měsíců až do 15 let a kurzy plavání, včetně například individuálních soukromých lekcí. Pokud si u svého dítěte všímáte špatného držení těla, kulatých zad nebo propadlých kotníků, ve Starfitu vám pohybový aparát zkontrolují, ukáží správné cviky a poradí, jak zdravé návyky trénovat doma. No a jestli to chcete gratis, tak pro vás právě na tyto služby máme poukázky, které si v tuto chvíli můžete vysoutěžit. Stačí, když nám správně odpovíte na dnešní soutěžní otázku, tak jdeme na ní. Dnes se vás v tajemném jihu ptáme na to, jak se jmenuje oblíbená rozhledna nad Velkými Pavlovicemi. Ta byla postavena v roce 2009 ve vinařské trati nad Zahrady a vidět z ní můžeme Brno, Hodonín, třeba monumentální Mušovská jezera a za nimi siluetu Pálavy. Pod rozhlednou je také bistro, kde vyhrává Rádio Jih a kam vás moc zdravíme. Znáte správnou odpověď? Tak neváhejte a napište nám ji SMS-kou nebo WhatsAppem na číslo 606 703 889. Ještě jednou to pro jistotu zopáknu. 606 703 889. To je to číslo, na které posíláte správné odpovědi na otázku, jak se jmenuje oblíbená rozhledna nad Velkými Pavlovicemi. Ve hře je dárkový poukaz na služby rodinného centra Starfit v Hodoníně a Velkých Pavlovicích, tak si ho rozhodně nenechte ujít.
8: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

0: Na rádiu je Robin Schulz a James Blunt, kteří nám zpříjemnili pondělní odpoledne. Každopádně, borci, není čas ztrácet čas, a tak jdeme rekapitulovat dnešní tajemný jich.
1: Tajemný.
0: Je to tak, i dnes pro vás na rádiu jich máme soutěž a po celý tento týden rozdáváme poukázky na služby rodinného centra Starfit v Hodoníně a Velkých Pavlovicích. Pokud si u svého dítěte všímáte špatného středu těla, kulatých zad nebo propadlých kotníků, ve Starfitu vám pohybový aparát dítěte zkontrolují, ukáží správné cviky a poradí, jak zdravé návyky trénovat běžně doma. Sportovní centra Starfit v Hodoníně a Velkých Pavlovicích nabízejí komplexní pohybové programy pro úplně všechny generace, nicméně tím hlavním pilířem jsou kurzy cvičení pro děti od 9 měsíců do 15 let a také kurzy plavání, včetně individuálních soukromých lekcí podle potřeby. Jestli právě na tyto služby chcete dárkovou poukázku, tak není nic jednoduššího, než nám SMS-kou nebo WhatsApp zprávou na číslo 606-703-889 odpovědět na soutěžní otázku. Tak ji pozorně poslouchejte. Dnes v tajemném jihu pátráme po tom, jak se jmenuje oblíbená rozhledna nad Velkými Pavlovicemi. Jako nápovědu prozradím, že byla postavena v roce 2009 ve vinařské trati nad zahrady a vidíte z ní třeba Brno, Hodonín, monumentální Mušovská jezera nebo siluetu Pálavy. Znáte správnou odpověď? Pokud ano, pište nám je formou SMSky a WhatsApp zpráv na číslo 606 703 889. Ve hře jsou totiž dárkové poukázky na služby rodinného centra Starfit, které najdete v Hodoníně a Velkých Pavlovicích.
1: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: rádiu jich pecka Steal Your Hearts, o kterou se postrali Gym Class Heroes a také Adam Levine. Je 16 hodin, skoro 20 minut a my jdeme do finále Tajemného jihu.
1: Tajemný.
0: No a to znamená, že já už v éteru rádia jich nejsem sám. Dobrý den, koho zdravíme?
2: Ahoj, tady Terka.
0: Terko, ahoj, přeju krásné pondělí. Prosím tě, prozradíš nám, už jsi doma z práce?
2: Já jsem momentálně na mateřské dovolené, takže
0: by se dalo říct, že jsi doma z práce furt, ale máš toho víc než v práci.
2: Určitě.
0: Dobře, dobře. No a dárkovou poukázku na služby rodinného centra Starfit v Hodoníně a Velkých Pavlovicích bys chtěla od nás, od rádia jich?
2: Jo, to by bylo moc fajn, moc by se nám to hodilo.
0: Dobře, dobře. Tak já jenom připomenu, že soutěžíme o poukázky na služby rodinného centra Starfit v Hodoníně a Velkých Pavlovicích.

0: Nezoufejte, tajemný jich tu bude zase zítra po 16. hodině, kdy znovu budeme soutěžit o poukázky na služby rodinného centra Starfit, které najdete v Hodoníně i Velkých Pavlovicích.
1: Tajemný jich. Tajemný jich. Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na rádiu Jih. Pořiďte si velké, 7místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohle to byl návrat do let 80. s peckou Take On Me. A co tam máme dál? Zaspívají nám třeba Vladis s Nicole, Kungs nebo Doučí a taky pro vás budu mít jednu moc fajn pozvánku. Bude se někde tady u nás na Jihomoravském kraji konat soutěž o nejlepší srnčí guláš. Já už vím kde a kdy a rozhodně se o to s vámi podělím. Tady na rádiu Jih za několik málo minut. Poslouchej.

0: Hi a jedu! Hi Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
1: Nechcete jen plnit úkoly, ale být tím, kdo práci organizuje a vede ostatní? VHS Břeclav hledá parťáka pro vedení pracovní čety. Pokud máte řidičský průkaz skupiny B, vyučení ve stavebním nebo technickém oboru a organizační schopnosti, může to být příležitost právě pro vás. Přidejte se k nám. Napište na personální@vhsbřeclav.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
2: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Doučí s hitovkou Anxiety, taková je hudební kombinace na rádiu jich v 16 hodin a 46 minut. No a kromě skvělé muziky pro vás máme samozřejmě také tipy na to, jak strávit volný čas. Přece jenom je pondělí, takže víkend skoro za rohem, musíme si to trochu zpříjemňovat. A pokud máte rádi guláš, dobrou společnost a pohodovou atmosféru, tak si do kalendáře poznačte sobotu 13. června. V Rakvicích se totiž uskuteční soutěž o nejlepší srnčí guláš. Vaření soutěžních týmů odstartuje už v 9:30 dopoledne a kolem 14:00 odpoledne by měly být připravené první vzorečky. O hodinu později pak přijde na řadu vyhlášení výsledků, a to jak odborné, tak laické poroty. Kromě gulášů se můžete v Rakvicích těšit také na doprovodný program, soutěže a grilované speciality. Vstupné pro dospělé je 250 korun a v ceně máte ochutnávku soutěžních gulášů i misku při vstupu. Děti do 12 let a do výšky 150 cm pak mají vstup zdarma. Takže pokud hledáte tip na příjemně strávenou sobotu, Rakvice budou vonět gulášem už od rána a nebude jen tak ledajaký, bude srnčí. No, jak to tak vypadá, tak změním plány a o víkendu pojedu do Rakvic.
1: Vydejte se za vůní bylinek do Čejkovic. V sobotu 13. června od 9 hodin vás čekají oblíbené bylinkové slavnosti v Zonentoru. Těšit se můžete na lákavý food festival, zážitkovou zónu i pestrý program pro děti. Přijďte si užít pohodový den plný chuti, vůní a inspirace. Více informací na www.zonentor.cz. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. Obec Šardice vás zve na oslavy 740 let od založení obce. Od 12. do 14. června vás čeká víkend plný zábavy. V sobotu folklorní pořad Rok na dědině, mužské sbory a večer šardický nářez s kapelou Queenie. Neděle nabídne dětské atrakce a přehlídku dechových hudeb. Většina programu zdarma. Více informací na šardice.cz. Přijeďte s námi slavit do Šardic. Ochotníci ze Šardic vás srdečně zvou na divadelní komedii Uděláte mě to znova? Představení se uskuteční v pátek 12. června o 8:30 večer ve venkovním areálu za starou školou v Šardicích. Čeká vás večer plný humoru, narážek a skvělé zábavy. Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru pod širým nebem. Vstupné je dobrovolné, občerstvení bude zajištěno.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Jsme moc rádi, že i v pondělí 8. června ladíte frekvence Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, na kterých aktuálně zní kapela Krištof, a to konkrétně se songem Hollywood. My budeme i po 17. hodině pokračovat v hraní těch nejlepších hitů pro dobrou náladu, no a letní atmosféru nám naladí Michel Tello. Na trochu pomalejší, ale přesto skvělou notu zahraje Joe End of Beginning. A dokola se otočíme s Tomášem Klusem. Připraveny jsou také další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih s Petrem Indrou. Tentokrát budou mimo jiné o tom, že dálniční sjezd u Velkých Pavlovic má vzniknout v letech 2029 až 2030. Počkejte si na podrobnosti.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat může

0: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
2: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.
3: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo

0: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
1: Ahoj děti!
2: Jdeme na Cibuláčik!
3: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
4: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
3: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
5: Vidíme se na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v prodeji na goout.cz.
6: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Skoro přesně 2 minutky po 17. hodině. Takový je čas na Rádiu Jih.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Brno Jih nasadilo dravce proti přemnoženým holubům a dálniční sjezd u Velkých Pavlovic má vzniknout v letech 2029 až 2030. Městská část Brno Jih posílila boj s přemnoženými holuby a nově využívá sokolníka s dravcem, který ptáky plaší na nejvíce zasažených místech. Holuby v Komárově kromě znečišťování balkonů poškozují také větrací otvory domů a způsobují škody za 100 000 korun ročně. Třikrát týdně proto nad lokalitami jako Komárovské nábřeží, Plotní nebo Dornych létá Káně Herisovo. Radnice zároveň instaluje na budovy ochranné hroty proti usedání ptáků. O zřízení městských holubníků zatím Brno Jih neuvažuje. Podle vedení městské části by šlo o finančně náročné řešení. Ředitelství silnic a dálnic může pokračovat v přípravě nového dálničního sjezdu u Velkých Pavlovic na D2. Mimoúrovňová křižovatka má vzniknout zhruba na 33. kilometru dálnice a má ulevit hlavně hustopečím i obcím podél silnice 2/425. Právě tudy dnes projíždí velká část aut mezi dálnicí a okolními obcemi, což zvyšuje hluk, znečištění i dopravní zátěž. Projekt navazuje na starší plány, které se podařilo znovu otevřít díky dokumentům z archivu ředitelství silnic a dálnic. Předpokládané náklady jsou asi 72 milionů korun a stavba by se měla uskutečnit v letech 2029 až 2030.
8: Rádio Jih, počasí.
7: Jak to 3 minutky po 17. hodině vypadá s aktuálními teplotami? Kyjov a Moutnice 26, Prušánky a Tvrdonice 28. Taková jsou čísla na vašich teploměrech právě teď. No a co zítra? To meteorologové pro jižní a jihovýchodní Moravu předpovídají velkou oblačnost, zpočátku také výjimečné přehánky. Během odpoledne však déšť, přehánky a někde i bouřky udeří častěji a silněji, takže si s námi to počasí zase bude hrát jako s panenkami. K tomu všemu jak v Jihomoravském, tak ve Zlínském kraji zítra naměříme maximálně 27 stupňů Celsia.
10: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: Zdravíme všechny šoféry aut, kamionů a také autobusů. Konkrétně posílám pozdrav Tomovi Ševelovi, kterému před chvílí začala směna za volantem, tak přeju, ať to hezky uteče. No a teď k té situaci na našich silnicích. V Brně v Žavovřeské ulici směrem do Lesné došlo k dopravní nehodě a počítejte proto se zdržením. Na dálnici D1 na 169. kilometru ve směru na Prahu stojí na vozovce porouchané vozidlo a blokuje jeden jízdní pruh, tak tady prosím vás nohu z plynu. No a přidáme také dálnici D2, tady na 9. kilometru ve směru do Brna v koloně havaroval nákladák. Připravte se na narůstající zdržení. Mějte si hem šťastnou cestu, ať už míříte kamkoliv.

0: Ve vysílání rádia jich se staráme o to, ať máte k dispozici tu nejlepší muziku a myslím si, že právě tahle ta pecka z dílny Michel Tello je toho živým důkazem. Na playlist se za okamžik dostaví Joe se svým End of Beginning, hned v závěsu Tomáš Klus dokola a jakmile nám zahrají, vezmu vás za novými mláďaty do brněnské zoo. Jakému druhu se narodilo hned 6 malých potomků, prozradím na jihu už za necelých 6 minut.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 17 hodin k tomu skoro stejně minut, tedy 17 hodin 17 minut. To je aktuální čas, kdy na rádiu jich míříme za dávkou roztomilosti do brněnské zoo. V brněnské zoologické zahradě totiž mají další chovatelský úspěch. Manulům, tedy vzácným dlouhosrstým kočkám ze střední Asie, se narodila mláďata. A není jich zrovna málo. Ošetřovatelé si nejprve mysleli, že jsou tři, nakonec se ale ukázalo, že koťat je rovnou 6. Zatím tráví čas společně s maminkou v bezpečí úkrytu a potřebují hlavně klid, brzy by se ale mohla začít ukazovat prvním návštěvníkům. Takže pokud v nejbližších dnech zamíříte do brněnské zoologické zahrady, možná budete mít štěstí a zahlédnete jednu z nejroztomilejších letošních novinek. Každopádně, až tam půjdete, buďte prosím ohleduplní a snažte se v jejich okolí nebýt nějak extra hluční, ať mají mrňouskové klid a můžou se na tom světě pořádně rozkoukat. My koukat nebudeme, my budeme poslouchat, a to další hity pro dobrou náladu. Třeba DJ Bobo, Freedom.
1: Pořiďte si velké, 7-místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Dnes a denně si na rádiu hrajeme jenom tu nejlepší muziku. Tohle je Emily May. Jakože se Vojta Ošlejšek jmenuju, můžu slíbit, že na playlistu jsou připraveni také Kygo, Benassi Bros nebo Daddy Yankee a kromě nich zamíříme také za aktualitami z našeho regionu. Skauti z Modré si po více než 30 letech splní velký sen. Co se jim podařilo, to si na jihu řekneme už za pár minutek, tak zůstaňte s námi.

0: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
2: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín.

0: Pondělí odpoledne posloucháte Rádio Jih, jehož prostřednictvím tady teď máme jednu moc hezkou novinku. Skauti z Modré si po letech hledání splní velký sen. Podařilo se jim získat peníze na koupy vlastní louky, kde budou moci pořádat letní tábory. Vhodné místo hledali už od vzniku střediska po sametové revoluci a teď konečně našli pozemek v Jasené nedaleko Vizovic. Na koupy jim ale chybělo přes 300 tisíc korun, no a tak spustili veřejnou sbírku. Reakce lidí je velice mile překvapila, protože potřebná částka se vybrala za pouhé 4 dny. Sbírka navíc pokračuje dál a skauti chtějí pořídit ještě lodní kontejner, který by jim sloužil jako sklad vybavení. Pro skautské středisko Modrá, které sdružuje oddíly z několika obcí a ročně pořádá 8 táborů, je to velká změna, samozřejmě k lepšímu. Díky vlastnímu tábořišti už totiž nebudou muset platit každoroční pronájmy jiných pozemků a schánět je. Takže skautům zdar a těm spod Buchlova zvlášť.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: is the answer.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Studetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Studetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do

0: servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
3: Nepoznávám své známé v dálce.
2: Vidím to na žejdla.
4: Při čtení se mi mlží písmena.
2: Vidím to na žejdla.
5: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
2: Vidím to na žejdla.
6: Při řízení mám neostrý pohled.
7: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
8: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie Hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
9: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
10: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna.
11: Tohle bude dlouhá noc.
10: Fortuna. Dostane tě do hry.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
14: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
15: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
16: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Ve Veselí nad Moravou vysadili tisíce stromů a keřů a zlínský soud otevřel cestu k výstavbě domů v Mokré. Veselí nad Moravou dokončilo první etapu obnovy krajiny v okolí města. Na zhruba 8 hektarech vznikly nové biokoridory s více než 4,5 tisíci stromy a téměř 3 tisíci keři. Město na výsadbu získalo evropskou dotaci ve výši více než 21 milionů korun a nyní začne tříletá péče o nové porosty. Pokračovat budou i další etapy, například v lokalitě pod Radošovem a později na pravém břehu řeky Moravy. Krajský soud zamítl žalobu obyvatel zlínské čtvrti Mokrá, kteří nesouhlasí s plánovanou výstavbou rodinných domů na okraji lokality. Podle soudu nová zástavba odpovídá charakteru okolí a nepředstavuje nepřiměřený zásah do kvality bydlení. Na místě může vzniknout nejméně 15 rodinných domů, podle územního plánu až 20. Odpůrci projektu upozorňují hlavně na úzkou příjezdovou komunikaci a obávají se zhoršení dopravy, proto chtějí podat kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu. Investoři mezitím pokračují v přípravě projektu a chtějí co nejdříve požádat o stavební povolení. Fotbalový areál na ulici Lesní v Břeclavi čeká rozsáhlá modernizace za téměř 15 milionů korun. Národní sportovní agentura přispěje fotbalovému klubu polovinou nákladů, zbytek uhradí město Břeclav. Součástí projektu bude nový umělý trávník, úsporné LED osvětlení, nové branky, střídačky i oplocení areálu. Současný trávník má propadlou licenci už od roku 2014 a klub o dotaci usiloval řadu let. Práce by měly začít po dokončení administrativy a hotovy mají být nejpozději do konce příštího roku.
11: Rádio Jih. Počasí.
17: Dnes večera v noci polojasno, od západu postupně s velkou oblačností s malou možností výskytu přeháněk. Noční teplota klesne až na 14 stupňů. Zítřek oblačný, zpočátku jen výjimečně přehánky, spíše v západní a severní části kraje. Během odpoledne od západu až jihozápadu budou přehánky nebo občasný déšť četnější, místy bouřky, které mohou být i výraznější. Později večera v noci ubývání srážek. Naměříme až 27 stupňů v Jihomoravském kraji, ve Zlínském maximálně 25.
11: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o dárkové poukazy na dětská cvičení, plavání a pohybové konzultace od rodinného centra Starfit Hodonín a Velké Pavlovice. Rozhýbejte své děti s láskou. Více na star-fit.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. Rohatec bude v červnu patřit mladému fotbalu. Pedro Cup Rohatec nabídne napínavé zápasy mládežnických týmů i program pro fanoušky. V sobotu 13. června se představí kategorie U9 v rámci Trecha Cupu. V neděli 14. naváže U11 Mstav Cup a o víkendu 20. a 21. června vyvrcholí turnaj U13 Pluska Cup. Ve všech hracích dnech dorazí i influencer Martin Hrabina. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cymbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři. Verbi Fest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tubatanka, Harley, Alkohol, Zoči Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz. Vinařství Chateau Valtice vás srdečně zve v sobotu 20. června na putování po sklepích. Na 6 degustačních stanovištích ve Valticích si vychutnáte skvělá valtická vína a připraveny budou také zábavné aktivity o ceny, včetně kola štěstí. Vstup na akci je zdarma.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: CZ.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
7: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
6: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
7: Co si vezmu na sebe?
6: Zalando.
8: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Rádio Jih. Počasí.
10: Moravo pátek běží a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Na Moravě v noci jasno nebo skoro jasno, místy mlhy a teploty od 6 do 10 stupňů. V sobotu pak krásně, ráno ještě mlhy, později jasno nebo polojasno. K večeru oblačno a teploty od 22 stupňů po 27 stupňů na jihu kraje. Tak užívejte parádní první červnový víkend a laďte Rádio Jih.

0: Rádio Jih, první červnový pátek startuje svůj večer a zítřek, tedy sobota, bude co do počasí parádní. No a já proto dnes přidám i pozvánku na další letošní velkou vinařskou událost. V Rajhradě otevře rajhradské klášterní své sklepy a to už zítra v sobotu s datem 6.6. Tedy na zítřejší velkolepou vinařskou událost do Rajhradu vás pozvu už za chviličku. Do té doby mějte vy všichni si hem super páteční večer.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: páteční večer na vlnách jihu v běhu a jižní Morava se připravuje na další letošní velkolepou vinařskou událost. Tou budou otevřené sklepy ve vinařství Rajhradské klášterní. Vy v rámci události už zítra v sobotu 6.6. mezi 14. a 22. hodinou zažijete desítky vzorků nejlepších vín, speciality z grilu, cymbálovou muziku i letní noc s naší formací Karel Gott Revival Morava. To vše v areálu Rajhradského vinařství Rajhradské klášterní. Už tuto sobotu, zítra 6.6. tak se tam vypravte. Budu na vás čekat. Teď už se ale každopádně všichni hoďme do večerního režimu. Já přidávám pozdrav Jirkovi Rujbarovi a všichni spolu si dejme další porci hitů pro dobrou náladu. Z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

pondělní večer Rádio Jich. No a já ještě dnes přidám i pozvánku pro milovníky vína. Svůj termín má totiž i akce Mikulovské sklepy Open. Termín letošních otevřených sklepů v Mikulově prozradím už za chviličku. Do té doby tu mám další hity, které pošleme vám všem pro lepší večerní pohodu. Krásný pondělní večer jižní a jihovýchodní Moravo.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: pondělí večer zůstáváte s Jihem, no a já mám pro vás, tak jak jsem slíbil, tip na velkou vinařskou událost. Z kraje července se totiž otevřou sklepy i v Mikulově. Stane se tak 4.7. a vy v rámci první prázdninové soboty zažijete v Mikulově 25 otevřených vinných sklepů, ve kterých budou místní vinaři nabízet svá vína k ochutnání. Ve sklepích bude také nachystáno pohoštění, kde bude možno ochutnat místní speciality. Hrát bude muzika a k ochutnání bude to nejlepší, co nabízí mikulovští vinaři. Tedy mikulovské otevřené sklepy open už 4. července. Léto na dohled, tak si ten jeho začátek vylaďte, jak se patří. O dobrých zprávách, pohodě a skvělé muzice jsou večery na jihu. Tak pojďme dál, mám pro vás další hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pondělí večer, zůstáváte si hem, 2. červnový týden odstartoval a 8. červen, tedy dnešek, patří v kalendáři vzácným medardům. Zítřek pak, tedy úterý, bude patřit všem nositelkám jména Stanislava, tedy Staňky budou oslavovat. Těch pak potkáte třeba na Hodonínsku 97, na Břeclavsku 82, na Kyjovsku 115, na Hradišťsku 128, na Zlínsku 157, na Šlapanicku 94, u nás na Bučovicku 27 a v Brně 494 Stanislav. Tak to s nima zítra pořádně oslavte a zůstaňte si hem. My vám k tomu budeme celý den hrát i nejlepší hity pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

výkup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat může

0: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Aleš Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na Světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na alešžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Rádio Jih. Počasí.
8: Moravo na jihu máme pro vás i při pondělku počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno, k ránu na západě kraje přehánky. Teploty od 14 do 17 stupňů. V úterý na Moravě oblačno, přehánky, místy i vydatnější bouřky. V noci ubývání srážek, denní teploty od 24 do 27 stupňů.

0: Rádio Ich, další červnový pondělek ve svém finále. No a já dnes přidám i pozvánku na velký a tradiční Veteran Fest Austerlitz, který každoročně hostí zahrada zámku Slavkov u Brna. Na velkolepou a tradiční událost vás pozvu už za moment. Do té doby mějte vy všichni si hem super pondělní večer.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: pondělní večer na vlnách Jihu v běhu, za mikrofonem zůstává Josef Bouda a já mám pro vás dnes novinku i ze Slavkova u Brna, kde už v sobotu 27. června proběhne v tamní zámecké zahradě velký a tradiční Veterán Fest, tedy jedno z největších setkání majitelů a obdivovatelů historických vozidel a motocyklů do roku 1989. Tradiční patronkou celodenní přehlídky krásy, elegance a umění, která se bude konat v areálu parku zámku Slavkov u Brna Austerlitz, bude i letos herečka Alena Antalová. K tomu spousta stánků, atrakcí, jídla, pití, koncerty a hlavně parádní zábavy. Tedy 27. června, poslední červnovou sobotu, vyražte do Slavkova u Brna na tradiční Veterán Fest. Pondělní novinky z Moravy a my už se teď všichni hoďme do večerního režimu a dejme si další porci hitů pro lepší náladu. Z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Moravo-červen rozjetý, vy jste si hem, další červnové pondělí běží a já vám musím připomenout, že ještě tento měsíc proběhne událost Hustopecký slunovrat s vínem. O čem bude tato další moravská akce, si řekneme za okamžik. Tak buďte s námi a užívejte 8. červnový večer ve společnosti Rádia Jih.

0: Další červnový večer trávíte si hem, no a já k hitům pro dobrou náladu přidám další tipy. Ten dnešní se týká události Hustopečský slunovrat s vínem. Tato další velká moravská událost proběhne už 20. června a vy v rámci ní užijete jógu pod širým nebem, kávu, sladké dobroty, program pro děti i společnou vycházku do vinic. Potom se naplno rozjedou otevřené sklepy, hudba v ulicích, jídlo, víno a večerní koncert. Od rána až do půlnoci jede den, jedno město, 10 hustopeckých vinařů a atmosféra, která chutná po létě. Prostě Hustopecký slunovrat s vínem už 20. června. Stavte se tam. Na jihu jedeme dál 8. červnovým večerem a si ho vám i dnes další songy posílá Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Z.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Rádio Jih. Počasí.
4: Pondělní večer na jihu 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě oblačno, k ránu na západě kraje přehánky. Teploty od 14 do 17 stupňů. V úterý na Moravě oblačno, přehánky, místy i vydatnější bouřky. V noci ubývání srážek, denní teploty od 24 do 27 stupňů. Pondělí se nám krátí, tak to finále užijte v klidu a v pohodě. A to ve společnosti nejlepší muziky Rádia Jih. Krásnou noc vám zhodně napřeje Josef Bouda.

Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. I wanna talk to you.

0: zone. Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o dárkové poukazy na dětská cvičení, plavání a pohybové konzultace od rodinného centra Starfit Hodonín a Velké Pavlovice. Rozhýbejte své děti s láskou. Více na star-fit.cz.
2: Rádio Jih.

0: Rádio Jih CZ. Rádio Jih. Počasí.
1: 8. červen, pondělí 22. Rádio Jih. No a já mám pro vás počasí na dnešní noc a zítřejší den. V noci na Moravě oblačno, k ránu na západě kraje přehánky, teploty od 14 do 17 stupňů. Úterý na Moravě oblačno, přehánky, místy i vydatnější bouřky. V noci ubývání srážek, denní teploty od 24 do 27 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu a k další muzice, tak užívejte. Krásnou noc vám si přeje Josef Bouda.

0: počasí.
1: 8.6. 23. hodina, no a já vám teď hned na jihu poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes v noci a zítra. Po zbytek noci na Moravě oblačno, k ránu na západě kraje přehánky, teploty od 14 do 17 stupňů. V úterý na Moravě oblačno, přehánky, místy vydatnější bouřky, v noci ubývání srážek. Denní teploty od 24 do 27 stupňů. Pondělí je ve finále a to bude plné nejlepších hitů pro lepší náladu. Mějte krásnou noc, z Hodoní na vás i dnes zdraví Josef Bouda.

0: Radio.ich.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Moravo, je tu půlnoc a my na jihu startujeme úterý s datem 9. června. No a platí, že po zbytek noci zůstane na Moravě oblačno, k ránu na západě kraje přehánky. Teploty od 14 do 17 stupňů. V úterý na Moravě oblačno, přehánky, místy vydatnější bouřky, v noci ubývání srážek. Denní teploty od 24 do 27 stupňů. Krásný zbytek noci a pohodový úterní den přejeme my všichni ze studia Rádia Jih.

Kup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat může

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o dárkové poukazy na dětská cvičení, plavání a pohybové konzultace od rodinného centra Starfit Hodonín a Velké Pavlovice. Rozhýbejte své děti s láskou. Více na star-fit.cz.
0: Rádio Jih.

Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.